přepravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: Bohem láskou já jedu dál.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu.

0: Vln signálu Ashford & Simpson zpívali Salit. My vám přejeme více než solidní středeční ráno. 6. hodina se nezadržitelně blíží za 3 minuty od 2. Čekají vás tak dnešní úvodní zprávy v podání Lucky Sinkové a dál 80ky na probrání od Spani nebo Genesis.
1: Signál rádio doprava.
0: A poprvé taky míříme na tuzemské silnice na D8, 40. kilometr ve směru na Prahu. Je tam neprůjezdný pravý pruh po střetu dvou osobních vozidel. Jedno je v mimo dálnici, druhé v pravém jízdním pruhu, který je právě tedy neprůjezdný a tvoří se kratší korola. A bouralo se též v Praze Jankovcova ulici, taky v těchto místech raději nohu z plynu a klidnou cestu.
2: Oh.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké srpnové ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Je středa 19. srpna. Ministryně financí Alena Schillerová dnes bude pokračovat v jednání s dalšími členy vlády o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Už včera se setkala se 7 ministry. Celkovou podobu rozpočtu zatím žádný z účastníků jednání nekomentoval. Není tedy jasné, jaké bude celkové saldo. Česká filmová a televizní akademie dnes oznámí, který film bude Českou republiku zastupovat v boji o americkou cenu Oscar v kategorii nejlepší zahraniční film. Sedmičlenná předvýběrová komise v čele s předsedkyní Klárou Tasovskou z 10 filmů přihlášených producenty vybrala 5 snímků. Ve věku 77 let zemřel bubeník americké rockové skupiny ZZ Top Frank Beard. Hudebník, který byl členem slavného texaského tria téměř 60 let, zemřel v hospicové péči na svém ranči v texaském Richmondu. V posledních chvílích života byl obklopen rodinou.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražská zoologická zahrada dnes ukáže veřejnosti mládě lachtana jihoafrického, které se narodilo před 2 měsíci. Lachtance po boku své matky Daisy bude poprvé osmělovat při plavání v hlubší vodě velkého bazénu a také si zvykat na přítomnost diváků. Chovatelé i dnes odhalí jméno nejnovějšího lachtaního přírůstku. Ještě doplním, že se jedná o pravnuka slavného lachtana Gastona. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Začal prodej vstupenek na českou fotbalovou reprezentaci. Na které zápasy konkrétně ví Petr Plintovič?
3: Od včerejška si můžete kupovat vstupenky na utkání české fotbalové reprezentace. Jde o zápasy v Lize národů proti Chorvatsku, Anglii a proti úřadujícím mistrům světa Španělům. Ceny začínají na 590 korunách.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Ráno bude většinou oblačno až zataženo, ale během dne především na jihu území místy i polojasno. Ojediněle v severní polovině území místy se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 30.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: 2 minuty po 6. hodině, už je s vámi Lukáš Bláha, díky za zprávy, Lucko. No a vám všem přinesu brzy informace, které se vám určitě po ránu takzvaně šiknou. To znamená, jak bude venku, taky očekávané události. No a podíváme se už velmi brzy taky na oslavence, kteří jsou spojeni s 19. srpnem a další zajímavosti. Nenechte si je ujít, hezké ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 6 hodin a 10 minut s vámi vstává ráno na Signál rádiu. Máme středu 19. srpna, což je Světový den humanitárních pracovníků. Těm patří velký dík. Gratulace k svátku pak Ludvíkům a 75 svíček z dortu. Dnes svoukne anglický baskytarista John Deacon, nejmladší služebně i věkově ze sestavy kapely Queen. Mimochodem autor hitů I Want to Break Free či Another One Bites the Dust. Žije dobrovolně stranou zájmu hudebních fanoušků, protože je slovy Rogera Taylora velmi citlivý a nervózní člověk, který se už nechce zabývat lidmi a problémy hudebního průmyslu. Kulaté osmdesátiny slaví v pořadí 42. americký prezident Bill Clinton a dvě velké vzpomínky. Před 3 lety nás tento den opustil Vašo Patejdl a 57 by dnes bývalo bylo Matthew Perrymu alias Chandlerovi. Tak vám, přátelé, přeju hlavně klidné středeční jitro.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Skoro 4 minuty po 6:45 se probouzíte s ranním signálem. Venku je určitě tepleji než touto dobou včera, teď právě 17 stupňů. A tento pocit podpoří i další předpověď. Nejvyšší denní teploty se mají pohybovat mezi 23 a 27 stupni na jižní Moravě až 29. Oblačno až zataženo k tomu, během dne hlavně v jižní polovině území polojasno, ovšem později večera v noci na zítřek je potřeba počítat se srážkami v severní polovině území četnějšími. Místy se přidají též bouřky. Snad ne moc, hezké ráno.
1: Vstáváte se signál rád.

0: Se Signál rádiem vstáváte a dobře děláte, protože v tuto chvíli, přesněji 5 minut před 6:30, se dozvíte, co se bude dít ve středu 19. srpna.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Předseda vlády Andrej Babiš se dnes zúčastní slavnostního zahájení stavby nového pavilonu ve fakultní Thomayerově nemocnici v Praze, ve které vznikne centrální urgentní příjem. Na jednání horní komory budou senátoři schvalovat obnovení elektronické evidence tržeb a změny podmínek zaměstnávání státních úředníků. Česká filmová a televizní akademie oznámí, který tuzemský film bude bojovat o Oscara. V předvýběru jsou snímky Čika Čeka, Kdyby se holuby proměnily ve zlato, Neporazitelní, Pět švestek a Poberta. V Mariánských lázních proběhne dnes smuteční obřad za zesnulého spisovatele Vladimíra Párala a dnes jde do prodeje velká obrazová biografie zpěvačky Hany Zagorové s názvem Žít tady a teď. Kniha vychází u příležitosti nedožitých 80. oblíbené zpěvačky. Připomenou si je jistě i tito dva životní souputníci Haničky písničky. Dobré jitro.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přesně v půl sedmé se k vašim uším line ranní signál a má pro vás čerstvý pohled na silnice.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Konkrétně na té s označením číslo 6 teď právě máme nehodu dvou osobních vozidel. Je to u Karlových Varů, taky v Teplicích je hlášená bouračka dvou osobních aut v Duchcovské ulici a na silnici 13 u Telnic, okres Ústí nad Labem, pozor, záplava, nebezpečí aquaplaningu. Tak v těchto místech určitě buďte obezřetní a klidnou cestu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední

0: 6.36, probouzí vás ráno na Signál rádiu v kalendáři 19. srpen, Světový den fotografie. Tak se po ránu klidně vyblejskněte a pošlete jí Ludvíkovi, který má dneska svátek. Jen to nejlepší a vám všem hezké ráno.
1: Signál rádio vám přeje dobré ráno.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sands, paradise birds.

0: Dvě minuty před 6:45 příjemné středeční ráno ze signálu s datem 19. srpna a dnešek bude z hlediska počasí zpočátku oblačný zatažený. Během dne má být ovšem zejména na jihu území místy polojasno, ojediněle v severní polovině území se místy vyskytnou přehánky, výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty vystoupají na 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy budou dokonce sahat po tropické třicítce. Tak věřím, že se vám s tímhle pocitem bude lépe vstávat. No a jestli naopak třeba po noční se chystáte do Hajan, tak Sweet Dreams, Eurythmics.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Probouzí vás ranní signál a 6:45 má pro vás aktuality.
1: Signál Radio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Ve věku 77 let zesnul Frank Bird, který téměř 6 dekád bubnoval ve slavné bluesrockové vousaté kapele ZZ Top, zemřel v hospicové péči na svém ranči v texaském Richmondu po boku rodiny. Délka období s nedostatkem půdní vláhy je letos v Česku rekordní. Na 30% území se nedostatek půdní vláhy vyskytuje od začátku roku. Jde o jižní a střední Moravu a také o závětrnou stranu Krušných hor, což jsou oblasti, kde je dlouhé trvání nedostatku vláhy dlouhodobým problémem. A tenistka Sarah Bejlek pokračuje na turnaji v Cincinnati ve výborných výkonech. Po výhrách nad krajinkami Karolínou Plíškovou i Barborou Krejčíkovou nezaváhla ani proti Jekatěrině Alexandrovové. Ruskou soupeřku zdolala po setech 4-6, 6-1 a 6-2 a v boji o čtvrtfinále vyzve světovou jedničku Arinu Sabalenkovou. Budeme držet palce, dobré jitro.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: 9 minut schází do 7 hodiny v ranním signálu Cool and the Gang Celebration a důvod slavit má i tenista Jan Kumstát. Z posledních 22 duelů ztratil pouhé 2 a v prvním kole Challengeru Advantage Cars Prague Open si připsal 13. výhru v řadě, když v souboji českých nadějí přehrál Petra Brunclíka. Tak o tomhle jménu věřím ještě na sportovních titulcích uslyšíme. A kdo je zavedený jménem, to je pochopitelně vedoucí žena dámského deblového žebříčku Kateřina Siňaková. Ta spojí při US Open blížícím se síly se svým protěžkem, mužskou deblovou jedničkou Henry Pottem. No, silnější pár byste těžko postavili na kurt, ovšem tenhle vězný tým si musí účast v hlavním turnaji New Yorkské smíšené čtyřhry vybojovat v kvalifikaci, jelikož od amerických pořadatelů jaksi neobdržel volnou kartu. Tohle je špatný vtip. US Open řídí parta ignorantů. Ozývají se hlasy frustrovaných fanoušků na sociálních sítích. Tak i takovéhle věci se dějí ve světě. Teď zpátky do našeho playlistu jedna srdcovka od Hard a vám všem pohodové středeční ráno.
1: Vstáváte se Signál rádiem.

0: Srdeční signálové ráno, za 3 minuty bude 7 hodin a Arabela.
1: Jo, ta tady dneska bude, to máš pravdu, hezké ráno všem.
0: Lucka Sinková ta promluvila, ta jí právě bude zpovídat Arabelku.
1: Jo, ona zaspomíná samozřejmě na tenhle krásný kouzelný pohádkový seriál, na pana Menšíka, to jsem se nemohla nezeptat.
0: No to je jasný.
1: A taky probereme i to, že teď žije ve Švýcarsku, jak se jí tam daří, v čem jsou Švýcaři jiní než my Češi a tak dále, to všechno uslyšíte.
0: No asi budu bohatší trošku.
1: No to
0: ne,
1: taky.
0: Ne, duchem samozřejmě.
1: Jo, tak jasně.
0: To jsme zase my na druhou stranu. No a o co budeme bohatší po zprávách v 7 hodin?
1: To nevím, ale rozhodně vím, že ve zprávách bude ministr vnitra, ministr vnitra Lubomír Metnar, který věří, že bude možné nabrat více policistů i hasičů a navýšit jejich platy. No a kdypak si ještě taky takzvaně posvítí na IT projekty, kyberbezpečnost a investice, to všechno uslyšíte za okamžik.
0: Bude toho dost, nechte si to jít.
2: Signál rádio, doprava.
0: A míříme i do provozu. Silnice 38 u DOX, tam teď právě máme v sobě 2 osobní vozidla. V těchto místech tady nohu z plynu a klidnou cestu.
2: Rozhovor Signál rádia. Pamatujete si ještě na kouzelný prsten a nezapomenutelnou Arabelu? Naším hostem bude tentokrát herečka Jana Naďová. Společně zavzpomínáme na to, jaká náhoda jí pomohla k získání této legendární role, jak jí Arabela změnila život a kam ji nasměrovala v její další herecké kariéře. Probereme ale i osobní život a mimo jiné zjistíme, jak se jí žije ve Švýcarsku, co si na tamním životě zamilovala a co jí z domova naopak chybí. A samozřejmě se zeptáme i na to, zda stále dostává nové filmové nabídky. Rozhovor Lucie Sinkové s herečkou Janou Naďovou si nenechte ujít u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je středa 19. srpna, v kalendáři je Ludvík. Hezké ráno přeje Lucie Sinková. Ministr vnitra Lubomír Metnar věří, že příští rok bude díky rozpočtu ministerstva vnitra možné nabrat více policistů i hasičů a také navýšit jejich platy. Uvedl to včera večer po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou, ze kterého podle vlastních slov odcházel mírně optimistický. Zmínil, že se dohodl i na zvýšení dotací pro dobrovolné hasiče. O financích na IT projekty, kyberbezpečnost a investice bude znovu jednat ještě zítra. Od července platí nová pravidla pro zdravotní úkony v sociálních službách. Některé běžné úkony, například připomenutí užití léků, mohou nově dělat jen pracovníci s potřebnou kvalifikací. Pečovatelům bez maturity a kurzů tak vznikají omezení, přičemž potřebná školení mají být dostupná až později během roku. Německo prodlouží hraniční kontroly do poloviny března 2027. Tamnější ministr vnitra to oznámil na konci července poté, co 10 000 lidí dočasně pronikli z Maroka do španělské exklávy Ceuta. Teď rozhodnutí nahlásil Evropské komisi. Při požáru hotelu v indické Kalkatě zemřelo nejméně 9 lidí, včetně jednoho dítěte. Podle předběžných zpráv neštěstí způsobil výbuch klimatizace.
0: Co se děje v regionu?
2: Na pražském Štrosmajerově náměstí se začalo s úpravou křižovatky. Na jejím konci by měly být přechody a nároží bezbariérové. Přibydou také vodící prvky pro nevidomé. Technická správa komunikací tak reaguje na stížnosti obyvatel a některých organizací, které kritizují absenci semaforů. Ty zmizely po nedávné rekonstrukci. Vracet se ale na místo nebudou. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Dalších 8 fotbalových celků dnes začne bojovat o slavnou Ligu mistrů. Mezi nimi i Slovan Bratislava. Pokračuje Petr Plintovič.
3: Bratislavský Slovan vede jako trenér Jaja Touré a jeho svěřenci v úvodním duelu 4. předkola hostí slovinské Celje. Skotský Celtic narazí na rakouský LAS Klinec, izraelská Berševa na azerbajdžanský Sabah Baku a nizozemský Nijmegen se utká s Bodø Glimt z Norska. Všechny zápasy mají výkop schodně v 21 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Ráno bude většinou oblačno až zataženo, ale během dne především na jihu území místy i polojasno. Ojediněle v severní polovině území místy se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 30.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Další hodina na rozjezdu a tento den se v roce 1881 narodila módní ikona Coco Chanel. Tak vám Lukáš Bláha přeje provoněné středeční ráno a zanedlouho si dáme další dnešní výročí.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Probouzí vás ranní signál na hodinách 7 hodin 9 minut v kalendáři 19. srpen a tak se pojďme podívat na všechny důležité historické milníky s kolegou Jirkou Svobodou.
1: Jste se Signál rádiem, je tady 19. srpnový den, který se do historie zapsal například tím, že se v roce 1888 v Belgii konala úplně první soutěž krásy. Pojďme si připomenout i další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2010 vyhrála oštěpařka Barbora Špotáková první ročník atletické diamantové ligy. V roce 1960 Sputnik 5 vynesl na oběžnou dráhu kolem Země dva psy, Bělku a Strelku a tři myši. Byli to první tvorové, kteří se z vesmíru vrátili na Zem živí. V roce 1866 americký továrník Oliver Winchester začal sériovou výrobu pušek pojmenovaných podle něho Winchestrovky. V roce 1848 noviny přinesly zprávu o nalezištích zlata v Kalifornii a tak vypukla kalifornská zlatá horečka. V roce 1850 zahájil jeden kopřivnický sedlář ve své dílně výrobu vagonů a kočárů. Později z ní vznikl jeden z prvních výrobců osobních a nákladních automobilů na světě. Od roku 1911 se továrna jmenovala Tatra.

0: 3 minuty po 7:45 vstáváte se signálovým ránem a navzdory včerejším předpovědím vypadá 19. srpen na příjemný letní den, alespoň co do teplot. Mají být totiž nejvyšší mezi 23 a 27 stupni. Na jihu Moravy vystoupí dokonce ke 30 stupním Celsia. Jinak teď po ránu oblačno až zataženo. Během dne bude zejména na jihu území místy polojasno. Ojediněle v severní polovině území místy se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. No a Ludvíkům, těm pochopitelně dneska nezapomeňte popřát k svátku.
1: Signál rádio.

0: Hodiny ukazují 7.26 a pojďme v ranním signálu zjistit, co se chystá ve středu 19. srpna.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Předseda vlády Andrej Babiš se dnes zúčastní slavnostního zahájení stavby nového pavilonu ve pražské fakultní Thomayerově nemocnici, ve které vznikne centrální urgentní příjem. Na jednání horní komory budou senátoři schvalovat obnovení elektronické evidence tržeb a změny podmínek zaměstnávání státních úředníků. Česká filmová a televizní akademie oznámí, který tuzemský film bude bojovat o Oscara. V předvýběru jsou snímky Čika čeka, Kdyby se holuby proměnily ve zlato, Neporazitelní, Pět švestek a Poberta. V Mariánských lázních proběhne dopoledne smuteční obřad za zesnulého spisovatele Vladimíra Párala a dnes jde do prodeje velká obrazová biografie zpěvačky Hany Zagorové s názvem Žít tady a teď. Kniha vychází u příležitosti nedožitých 80. oblíbené zpěvačky. Pěkné ráno.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Posloucháte středeční ráno na Signál rádiu. Brzy zjistíme, co taky může zvýšit riziko nehody, ale nejprve se podíváme, jak to s nimi vypadá na tuzemských silnicích teď minutu po 7:30.
1: Signál rádio, doprava.
0: Jednu máme, a to na silnici 41617 u obce Rajhrad, okres Brno-Venkov. Tady havarovalo nákladní vozidlo do dopravního značení. Jinak jsme bez bouraček, tak kéž by nám to vydrželo co nejdéle. A ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.
2: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
3: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.

0: pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál rádio posloucháte online
1: na signalradio.cz.

0: Je s vámi ranní signál na hodinách 7.36 a ještě chvíli řadíme zpátečku směr silnice. Nová studie zveřejněná v Yama Network Open totiž zjistila, že ve dnech, kdy vycházejí očekávaná velká hudební alba, bylo ve Spojených státech zaznamenáno až o 15% více smrtelných dopravních nehod než ve dnech těsně před a po jejich vydání. Autoři upozorňují hlavně na problém nepozornosti za volantem. Jen v loňském roce bylo za velkou louží s rozptýlením řízením spojeno přes 3000 úmrtí. Tak opatrně, přátelé, za volantem. My si tedy raději nedáme nic novinkového, pojďme do dob minulých, kdy se rozhodla kapela Erasure předělat hity skupiny ABBA a moc se jim to tenkrát povedlo. Hezké ráno.
1: Vstáváte se Signál rádiem.

0: krásný čas. 7.41, dáváte si signálové ráno a pro 19. srpen, kdy podle kalendáře svátek slaví Ludvík, mimochodem všechno nejlepší, a v katolicismu připadá na den svatého Sebalda, platí známá včelařská pranostika, na den svatého Sebalda vybírají včelaři med, jelikož tento den označoval ideální čas pro poslední letní stáčení medu z úlu. Tak snad se to všechno povede, aby nám pak medík hezky zachutnal. No a i tenhle ten den by vám měl, co se týče teplot, velmi sedět a chutnat, protože má být 23 až 27 stupňů a na jižní Moravě, tam si užijete dokonce tropy, má být totiž 30. Pěkné ráno.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Přesně ve 7:45 máte ten správný ranní signál a pokud chcete potkat strašidlo, tak se buď budete muset stavit tady u nás ve studiu, anebo vám dá kolega Luděk Savana Urbánek tip na sobotu.
1: Hezký dobrý den, hradozámecká noc na zámku Všechovice už je za dveřmi. Jestli máte rádi napětí, poutavé vyprávění, příběhy, ze kterých mrazí, ale i ty, co vyvolávají úsměv na rtu nebo třeba jen bezva muziku, vydejte se na cestu. Říká se, že se na zámku Všechovice po setmění stále prochází hraběnka Eufemie. A kdo ví, možná vám během hradozámecké noci sama ukáže, že opravdu není jen součástí místního obrazu. Hradozámecká noc na zámku Všechovice se koná už tuto sobotu. Od 13. do 18. hodiny budou probíhat denní prohlídky. Od 18. hodiny vás potom čeká koncert kapely Papa Tres Muertos. Jejich vtipné texty a svižná muzika jistě nenechají nikoho sedět. Od 20. hodiny pak přijdou na řadu už zmíněné tajemné noční prohlídky. Občerstvení je samozřejmě zajištěno, tak co? Troufnete si přijít zjistit, co se na zámku děje po setmění? Budete vítáni. Luděk

0: Zdravím vás všechny, kteří už jste takzvaně stejn live Bee Gees, to, co slyšíte, je ranní signál a v 7.49 si jdeme do naší metropole pro jednu velmi potěšující novinku.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Na Signál Rádio.
0: Nedávná vedra sobou přinesla i rekordní výjezdy záchranné služby a také jen dobře, že v areálu fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze 4 začne dnes dopoledne oficiálně za účasti členů vlády výstavba nové budovy urgentního příjmu. Projekt za 2 miliardy korun by měl být dokončen během 3 let a součástí investice je kromě objektu, který bude přiléhat k budovám plicní a pediatrické kliniky, také parkovací dům s heliportem. Jen houšť.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.

0: Přesně, jak zpíval v signálovém ránu, král popu, je úplně jedno, jaké jste barvy, hlavně, že posloucháte to správné rádio. Ano, 3 minuty před 8 hodinou, za chvilku tady budou čerstvé zprávy. Ahoj, Lucko.
1: Hezký den všem, já jsem chtěla říct, jak to tady rozparádil s Michaelem Jacksonem.
0: Tak mě vždycky, hele, mě to vždycky rozproudí krev, jak slyším Michaela.
1: Ukaž, máš bílý ponožky. A kde máš ten klobouk? Má bílý ponožky.
0: Skutečně, ano, já se nechávám často inspirovat.
1: To je krásný. Takže bude měsíční chůze dneska.
0: No tak, ještě si to rozmyslím, ale nicméně v tuto chvíli je potřeba pozdravit taky do Finska, si představ. Mm-hmm. Jepua, kde nás poslouchá Rony.
1: Je
0: poznal
1: to hezký.
0: Se nám Rony, že nás tam chytil přes DAB.
1: Nás tam chyčul, zapače si.
0: Tak moc zdravíme, no.
1: Tak teda, tak to nás těší.
0: I na severu Evropy, ano, i na severu Evropy.
1: To je pecka. No tak děkujem.
0: No my jdeme zpátky asi domů.
1: No tak dobře, no tak zase jsem spadla na zem, já jsem byla tak hezky rozradostněná. Takže zpátky ke zprávám. EET a změny podmínek zaměstnávání státních úředníků bude dnes projednávat Senát. A letošní léto, to jsme poznali úplně všichni, v Česku rekordní, taky o tom dáme řeč.
0: EET, to bylo, kdy EET volá domů.
1: Ano, je to dost podobné.
2: Signál rádio doprava.
0: Pojďme se podívat, jak to jezdí na D1, 196. kilometr na průjezdu Brnem, směr Praha, došlo ke střetu osobního vozidla s nákladním a D1 ještě jednou mezi 93. a 65. kilometrem ve směru hlavní město byste mohli narazit na pomalu jedoucí vozidlo údržby, tedy chovejte se tak, abyste do něj nenarazili. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je středa 19. srpna 8 hodin. Hezké ráno přeje Lucie Sinková. Ministryně financí Alena Schillerová bude dnes pokračovat v jednání s dalšími členy vlády o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Včera se setkala se 7 ministry. Celkovou podobu rozpočtu zatím žádný z účastníků jednání nekomentoval. Není tedy ani jasné, jaké bude celkové saldo. Dodejme, že v letošním roce by měl stát hospodařit se schodkem 310 miliard korun, což by představovalo čtvrtý nejhlubší deficit od vzniku Česka. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb a změny podmínek zaměstnávání státních úředníků budou patřit mezi hlavní body, které dnes bude projednávat Senát. Kontroverzní novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb, bude probírat nejdříve zítra. Letošní léto je v Česku rekordní. Padaly teplotní rekordy. Čtyřicítky se objevily během 5 dnů a počasí může být předzvěstí toho, jak budou vypadat letní měsíce v budoucnu. Americký prezident Donald Trump podle agentur oznámil, že na 3 dny pozastavil 50% cla na zboží z Kanady, která měla začít platit včera. Obě země dosáhly dohody.
0: Co se děje v regionu?
2: Dvě největší pražské porodnice Podolí a Apolinář se nebudou slučovat. Na tiskové konferenci to řekl premiér Andrej Babiš a informace některých médií odmítl na sociální síti X také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Premiér také zmínil, že v nové pražské nemocnici, jejíž stavbu vláda plánuje v Letňanech nebo v areálu nemocnice Bulovka, se s další porodnicí nepočítá. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenistka Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Cincinnati ve 3. kole s Američankou Madison Keysovou. Loňské vítězce Australian Open podlehla deblová světová jednička 1-6-3-6 a ani ve 3. utkání v kariéře s ní neuhrála alespoň set. A naopak Sára Bejlek a Marie Bousková postoupily na turnaji do 8. finále.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Ráno bude většinou oblačno až zataženo, ale během dne především na jihu území místy i polojasno. Ojediněle v severní polovině území místy se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 30.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Ludko, díky za aktuality. 8 hodin a 3 minuty. Krásné ráno vám stále přeje od mikrofonu Signálu Lukáš Bláha. No a za chvíli vás vezmu na sever Čech. Uděláme si takový renesanční výlet. A navíc další kolo hry, ano nebo ne, o výlet do jeskyně. Taky budeme výletit. Tak si to nenechte ujít.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Věřím, že i vás v 8.11 z ranního signálu potěšila směsice hitů, především od Beatlesáku a naše další kroky, povedou ku České Lípě. Důvod je ten, že tamní renesanční letohrádek a dvě sousední budovy převzali stavbaři a čeká je rekonstrukce. V takzvaném Červeném domě a navazujících budovách vzniknou expozice Vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa. Víc nám prozradí ředitel muzea Zdeněk Vytáček.
1: V tom nejcennějším objektu, to znamená Červeném domě, takzvaném, budou expozice. Tím vlastně zpřístupníme tento objekt veřejnosti, protože tady vznikne naše nová pobočka, kde vlastně budeme dole představovat potiskování a barvení textilu a v prvním patře bude expozice o vercích a o jejich významu tady pro Českolipsko a vůbec taková historie celého toho objektu. A v těch dvou dalších navazujících objektech budeme mít odborné dílny, budou tady kanceláře centrální evidence sbírek a budou tady tzv. Příruční depozitáře.
0: Zámeček v České Lípě patří k nejcennějším památkám svého druhu v kraji ve stylu severoitalské renesance. Jde o patrovou stavbu nepravidelného půdorysu zdobenou z grafity s otevřenou lodí. Tak si tam někdy zaleďte, hezké ráno.
2: Ráno na Signál Rádiu.

0: Jednoznačně to nejlepší na probuzení. Tom Petty ve 8:45, přesně v tento čas posloucháte středeční ráno na Signál Rádiu s datem 19. srpna. A tento den se bohužel, nebo spíše bohu dík, nedostaneme k maximální teplotě z roku 1892, kdy bylo 35,6 stupně, ačkoliv na Moravě, na Jižní Moravě, tam by mohly teploměry ukazovat až tropickou třicítku, jinak bude mezi 23 a 27 stupni. Aby jsme dostali informacím zadosti, tak rok 1845 to bylo naopak 8,2 stupně. To naštěstí nehrozí. Co brzy se objeví v našem éteru, tak to je soutěžní hra Ano nebo ne. Hodit se vám bude číslo 910, 260, 910. Držím palce.
1: Signál Rádio.

0: dáváte si signál a v našem ranním vysílání ani dnes nemůže chybět tahle oblíbená hra.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: Pod zemí totiž nemusí být vůbec špatné místo, navíc pokud se jedná o některý ze 14 jeskyních komplexů po celém Česku. Dostaneme vás tam, je potřeba se dovolat na číslo 910 260 910 a správně potom taky pochopitelně zodpovědět na záludnou soutěžní otázku. Hezké ráno, kdo pak je tam?
2: Dobré jítro, tady Mirek.
0: Mirku, já vás moc zdravím, kde nás ladíte, prozradíte?
2: Jasně, teďka jsem u roztoku Prahy v autě do práce.
0: A tak to jo, a jak se jede?
2: Dobře,
0: jo?
2: Dobře, za tři, tak je dobře.
0: Za tři, ano, tak mě vždycky říkal táta, dej tam dvojku a nepředjížděj.
2: Přesně, v městě rychle z místa.
0: Tak doufám, že je to na handsfree všechno a že se nestane
2: je to na handsfree.
0: Nic nepředpokládaného, to je dobře. Můžeme jít tím pádem na soutěžní otázku?
2: Dobře. Ano.
0: Tak jo. Je v českých krasových jeskyních přirozeně vlhký vzduch? Ano nebo ne?
2: Ano.
0: Mirku, se tak jako ptáte trošku ano, ale ta odpověď...
2: Ne, já se neptám, já řekl ano.
0: Jo, dobře. Já se tam cítil takový trošku jako lehký zaváhání,
2: ne.
0: Ale je to
2: ne.
0: Samozřejmě dobře, Mirku.
2: Děkuju.
0: Jeskyně totiž obecně patří k místům s velmi vysokou vlhkostí vzduchu, což je skvělé pro dýchací cesty. Ty vaše to můžou dostat, vezmete tam sám s vaší rodinou nebo darujete případně?
2: Uvidím, to si ještě rozmyslím.
0: No, takže... si myslím, jak to přijde. No tak jo, tak přeju hezký pracovní den, doufám, že bude o něco lepší s touhle výhrou. No a Mirku... Počkejte ještě na telefon, ať se domluvíme, jakým způsobem vám budeme expedovat výhru. Za málo, no a vy ostatní nezoufejte, protože zase zítra roztočíme kola hry Ano nebo ne.
1: Ano nebo ne. Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Helena Vondráčková, ladíte ráno na Signál Rádiu 826 a v Českých Luzích a Hájích zůstaneme. Mám tu velmi žavou aktualitu. Do klání o mezinárodního Oscara vyslala Česká filmová a televizní akademie celovečerní dokument režisérky Pepi Lubojacky s názvem Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Snímek natočený v koprodukci České televize měl premiéru na festivalu Berlinale, kde získal cenu za nejlepší dokumentární film a také vedlejší nezávislé ocenění Caligari. Do české kinodistribuce oficiálně vstoupí na konci září. Kdyby se holuby proměnily ve zlato, tak snad se tahle nominace potom promění taky ten nejcennější zisk, což by byl samotný Oscar. Myslím si, že by to bylo v případě Česka po dlouhých 31 letech, jestli se nepletu, rok 1996, tehdy koli ano. Na svědomí to budou mít Američani, Americanos, a o těch teď bude zpívat Holly Johnson. Dobré ráno.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Je přesně 8:30, hezké ráno, pojďme na silnici.
1: Signál Rádio Doprava.
0: D10, dálnice, tak tam teď právě máme hlášenou nehodu hned 3 osobních aut, 5. kilometr ve směru na Prahu, tedy na příjezdu k metropoli. Pokud můžete, vemte to jinudy, počítejte se zdržením. Přímo v Praze pak je bouračka v Českobrodské ulici, 2 osobních vozidel a ještě ve Štěpánské se potkali dodávka s osobním autem. Šťastnou cestu!
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.

0: 6 minut po půl deváté jsme v ranním signálu navštívili Egypt. Pojďme teď ale do Španělska, protože kapitán tamních mistrů světa a majitel zlatého míče z roku 2024 bude oblékat nový dres. Rodri vyměnil Manchester City za Barcelonu, která za něj podle katalánských médií zaplatila zhruba 75 milionů eur, čili v přepočtu 1,8 miliardy korun. No, když jsme u těchto vysokých částek, tak taky 1,25 milionů dolarů přislíbila zpěvačka Shakira, což je Kolumbijčanka, ale má se Španělskem poměrně dost co společného, nebo minimálně měla, protože chodila s panem Piquem, taky španělským to vynikajícím fotbalistou. A právě Shakira pomůže obnovit školy v oblasti zasažené ničivým zemětřesením. Kolumbijská zpěvačka během návštěvy města Quibido oznámila, že prostřednictvím své nadace Fundación Pie de Chaló podpoří obnovu škol v těžce zasaženém regionu Choco. Tak to je jedině dobře, kéž by bylo víc takových lidí.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Hodiny ukazují 8.41, posloucháte ranní signál. A ačkoliv máme teprve srpen, už teď je jisté, že rok 2026 se zapíše do historie meteorologie v Česku. Horké počasí překonávalo absolutní rekordy, dříve mimořádné vzácné teploty nad 40 stupňů byly naměřeny během 5 dnů. A ačkoliv tropy už by podle meteorologů do konce letošního léta přijít neměly, tak dneska na jižní Moravě, ať se to úplně nepředpokládalo, by se mohla ještě objevit 30. No a zítra údajně ještě teplejší počasí, minimálně v oblasti ne jižní Moravy, ale jinde bychom se měli dočkat třeba i 28 stupňů. Tak to vypadá na poměrně příjemný letní den, který je před námi nejenom dnes, ale i zítra. Teď Freddie Mercury pro vaše lepší ráno.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Minutu po 8:45 ještě stále jedeme středečním signálovým ránem a na prohlídky Senátu a v netradiční dobu i Pražského hradu nás teď pozve kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, už zítra máme opět po čase možnost zavítat do budov, které jsou centrem našeho politického života. V rámci 30. výročí vzniku Senátu jsou připravené komentované prohlídky, které jsou navíc doplněné o setkání s představiteli horní parlamentní komory. Pokud tedy chcete vidět Senát zblízka a hlavně si s některým ze senátorů popovídat, tak zítra máte možnost. Nezapomeňte se ale na návštěvu registrovat. Další moje pozvánka je na zítřejší večer, kdy máme skvělou možnost užít si večerní procházku po areálu Pražského hradu. Ta nabízí možnost projít si jednotlivá nádvoří bez front a bez množství lidí a podíváte se také do Zlaté uličky. Jako bonus vám průvodce dopřeje i pohled na Prahu z vyhlídkového bastionu. A třeba si na závěr dáte i malou skleničku něčeho dobrého. Tak si zítra udělejte čas a na Pražský hrad nebo do Senátu vyražte. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.

0: středečním ranním signálu taky Bananarama Help a já se nemůžu pomoct, nějak teď poslední dobou slýchám ze všech stran, aj ten věk, mě už to nějak dohání, já nevím, co budu dělat, záda tuhle, nohy mě bolí. No, takhle, otřepaná fráze, že věk je jen číslo, se opět potvrdila, důkazem jest vášnivá golfistka ze Spojených států, Verna Philbyová, ta totiž ve svých 92 letech dokázala něco, co se mnoha profesionálním hráčům golfu nepodaří za celou kariéru. Přímo z odpaliště poslala míček na jediný úder do jamky vzdálené desítky metrů. Dosáhla tedy takzvaného hole in one. Tak mě napadá, a jaký handicap máte vy? Tak to někdy zkuste vzít golfovou hůl do ruky. Věřím, že budete mít podobně úspěšnou ruku a vůbec dnešek úspěšný bez bolestí a bez nějakých trápení.
1: Ráno na Signál Rádio.

0: 4 minuty před 9 hodinou, tedy ve finále středečního rána na signálu, pak Vašo Patejdl, protože dneska jsou to přesně 3 roky, kdy tenhle mistr odešel do hudebního nebe. Shodou okolností ta 19 jde, 1881, Coco Chanel, voňavky děvče, tak se nám to hezky tak pěkně propojilo,
1: jo,
0: já to mám rád takhle.
1: Takhle, ty máš rád ty spojitosti,
0: mě ty asociace, já mám taky hrozně rád, když si dávám, to se teď dostáváme úplně kam jinam, když si dávám knedlíky, sladké knedlíky, tak se tam propojí to máslíčko, jak říkal herec v Chalupářích.
1: Jo,
0: herec Pratas,
1: Trautenberg.
0: Alias Trautenberg, přesně tak. Tak takhle to já mám přesně rád.
1: Takže knedlíky ti voněj jako Coco Chanel teda.
0: Jak on tam říkal, to mango, že tam dal ten kuchař, že to tam vonilo jak v drogerce, no a jsme
1: takhle,
0: toho.
1: Já to pouštím každý rok, protože bez Chalupářů to by nebylo léto, takže
0: no,
1: přesně vím, o čem mluvíš
0: přesně
1: a myslím
0: tak.
1: si, že nejsem sama, že vy taky víte, na co Luky naráží.
0: No, o čem
1: jeden
0: ty budeš
1: z těch
0: dál
1: dílů
0: mluvit?
1: Těch nápadníků, tak. No ten se mi líbí nejvíc. Zprávy, no tak ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce na příští rok pro svůj resort více peněz, kdo by nechtěl. Na co konkrétně, uslyšíte za okamžik, abychom věděli, jestli třeba to bude
0: na
1: něco
0: nějakou parádu.
1: No, já spíš si říkám, jako jestli je myšleno na nás,
0: jo,
1: že jo, co jsme pořád nemocní. No a kapitán španělských fotbalových mistrů světa Rodri podepsal novou smlouvu, o tom určitě víš, protože ty to sleduješ.
0: Ano, starý sporták jsem já, přesně tak. Ale zatím nemám chlapa.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Pražský okruh, 23. kilometr ve směru Ruzině, potažmo D7, tak tam došlo ke střetu nákladního vozidla s osobním a na ulici k Barrandovu v Praze, tak tam teď právě jsou v sobě hned 3 auta, 2 osobní a dodávka, tak počítejte určitě se zdržením. Šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia. Pamatujete si ještě na kouzelný prsten a nezapomenutelnou Arabelu? Naším hostem bude tentokrát herečka Jana Naďová. Společně zavzpomínáme na to, jaká náhoda jí pomohla k získání této legendární role, jak jí Arabela změnila život a kam ji nasměrovala v její další herecké kariéře. Probereme ale i osobní život a mimo jiné zjistíme, jak se jí žije ve Švýcarsku, co si na tamním životě zamilovala a co jí z domova naopak chybí. A samozřejmě se zeptáme i na to, zda stále dostává nové filmové nabídky. Rozhovor Lucie Sinkové s herečkou Janou Naďovou si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je středa 19. srpna, s vámi je Signál Rádio a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Hezké dopoledne. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce v rozpočtu na příští rok pro svůj resort získat více peněz. Investice mají směřovat především do staveb zdravotnických přístrojů a vzdělávání. Navýšení rozpočtu podle něj bude potřeba i na elektronizaci zdravotnictví a fungování orgánů ochrany veřejného zdraví, včetně krajských hygienických stanic. O rozpočtu ministerstva bude dnes odpoledne jednat s ministerstvem financí. Dodejme, že premiér Andrej Babiš už v dubnu uvedl, že zdravotnictví musí mít v rozpočtu na příští rok absolutní prioritu. Česká filmová a televizní akademie dnes oznámí, který film bude Českou republiku zastupovat v boji o americkou cenu Oscar v kategorii nejlepší zahraniční film. Sedmičlenná předvýběrová komise z 10 filmů přihlášených producenty vybrala 5 snímků. Čika čeka, kdyby se holuby proměnily ve zlato, Neporazitelní, 5 švestek a Poberta. Německo prodlouží hraniční kontroly do poloviny března 2027. Ministr vnitra Dobrindt to oznámil na konci července poté, co 10 000 lidí dočasně pronikli z Maroka do španělské exklávy Ceuta. Nyní rozhodnutí nahlásil Evropské komisi.
0: Co se děje v regionu?
2: Letošní červenec přinesl v Praze výrazné zpřísnění pravidel pro používání pyrotechniky. Od 8. července platí ve 20 městských částech celoroční zákaz odpalování výrobků kategorie F2 a vyšší. Za porušení vyhlášky může hrozit pokuta až 100 000 korun. Opatření má chránit obyvatele, zvířata i veřejný pořádek. Magistrát tak vychází vstříc městským částem, které zákaz požadovali. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Kapitán španělských fotbalových mistrů světa Rodri podepsal v novém působišti Barceloně 4letou smlouvu. Avizovaný přestup z Manchesteru City, kde držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2024 strávil 7 sezon. Anglický klub podle médií za 30letého záložníka a nejlepšího hráče letošního světového šampionátu obdrží v přepočtu 1 miliardu 850 milionů korun.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zataženo ale během dne místy i polojasno, především na jihu území. Ojediněle v severní polovině se mohou vyskytnout přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy, počasí a teď 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: A kromě muziky se taky budeme vracet do historie hudební právě pro 19. srpen. Jelikož po 10. hodině tady bude rozhovor, tak dnes výjimečně hned po 9. No a vzhledem k tomuto času, kdy jsme se posunuli už do dopoledne, tak ať je co nejhezčí, to vám přeje Lukáš Bláha.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Madonna nás ve středečním dopoledním signálu nabádala, abychom otevřeli své srdce. My teď otevřeme okénko do minulosti za historií muziky pro 19. srpen.
1: Signály hudební minulosti.
0: Na úvod jsme v roce 1988. To slavil Jukebox, tedy zázračná krabička písní na přání své jubileum. Hound Dog Elvise Presleyho se stala nejhranější jukeboxovou nahrávkou prvních staletí jeho existence.

Druhá položka nás vede za 19. srpnem letopočtu 2004. Skladba Angels v podání Robbieho Williamse byla zvolena nejlepším singlem, který se nikdy nestal hitparádovým číslem 1. Za sebou nechala baladu Truly Madly Deeply od Savage Garden a filmový hit I Don't Wanna Miss a Thing kapely Aerosmith. Anketu vyhlašovala oblíbená hudební televize VH1, která později běžela pod názvem MTV 80s. Aktuálně ale žel už skončila v propadlišti dějin. She

Na závěr se vracíme o pouhé 3 roky, kdy 19. srpna po krátké a těžké nemoci zemřel slovenský zpěvák, klávesista, skladatel a textař Vašo Patejdl. Jednomu z ústředních členů skupiny Elán bylo 68 let. Buď šťastný.

0: Vzpomínka na legendárního Davida Bowieho Let's Dance, 2 minuty před 9:30, máte ten správný dopolední signál a neměňte ho ani úderem 10, protože dostanete opravdu jedinečnou možnost se vrátit do vašich dětských let.
1: Ano, otočíme za půl hodiny prstenem, jak slyšíte.
0: Počkej, ano, počkej.
1: Ty jsi ho i našel, člověče, no ten je geniální, ten kolega Luky. No tak přesně, otočíme tímto prstenem, který tak jako rád kradl rumburák té Arabele, že jo? A povídat si budeme právě s paní Janou Naďovou, ta zazpomíná jednak na filmového Petra, na pana Vladimíra Dlouhého, no a taky i na pana Menšíka, na paní, paní Brejchovou, pana Brodského, prostě na ty legendy, které tam hrály, a určitě prozradí, jaká náhoda ji pomohla k získání této legendy.
0: Role. Já teď uvědomuji, že jsem ten seriál strašně dlouho nějak neviděl. Dávají to občas takhle někde?
1: Nevím, ale já občas jako najdu něco v archívu.
0: To je lepší.
1: A občas si jako pustím tu Arabelu jednou za čas, když dostanu chuť i tu Ksenii, viď.
0: No, tak určitě v rádiu uslyšíte kus Arabely, kus vašeho dětství. Užijte si to dneska po 10. hodině.
2: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
3: Ano, nebo ne.
2: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
3: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
4: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
2: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
3: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Ladíte dopolední signál a za památkami tentokrát do Zlínského kraje zamířil kolega Luboš Dvořák.
1: Holešov je město v okrese Kroměříž, ležící nedaleko Zlína na řece Rusava. Sídlo vzniklo na křižovatce tzv. Jantarové stezky, která vedla od Baltu do Itálie, Řecka a Egypta. Takže to museli mít pradávný globalizační cvrkot. Dnes sem lidé přijíždějí po dálnici D49 na návštěvu především zámku a vyhlášených akcí. Raně barokní stavbu z konce 17. století obklopuje francouzský park z bazény a kanály ve tvaru Neptunova trojzubce, které napouští unikátní akvadukt. Vlastnický příběh se rozvinul po druhé světové válce, kdy místní založili družstvo kulturního domu Holešov a scháněli tak peníze na odkup zámku od vstřícné šlechtičny. Ta už jim dávno část pronajímala pro koncerty, divadlo i bály. Jenže po roce 48 vše bylo jinak, ale i tak ho obyvatelé v omezené míře mohli využívat. Nakonec ho radnice od státu koupila a po rekonstrukci v roce 2009 se začaly psát nové příběhy. Z Holešova zdraví Luboš Dvořák.

0: 20 fret na Svéteru signálu dostali téměř k desáté. V příští hodině se tak můžete těšit na rozhovor se seriálovou Arabelou Janou Naďovou, taky osmdesátky od Eurythmics, Nazaret nebo Mario Heda. Ještě předtím ale nejnovější zprávy, které připravila Lucka Sinková.
1: Signál Rádio doprava.
0: A tak jdeme zjistit, jak jezdí Pražský okruh Exit 23. Tady si dejte pozor na nehodu osobního auta s nákladním a ještě buďte obezřetní na silnici 34 v Českých Budějovicích, kde osobní vozidlo srazilo chodce. A ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je tu 10. Příjemné dopoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. V Mariánských Lázních se rodina i veřejnost dnes loučí se spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel v neděli 9. srpna v chebské nemocnici, den před svými 94. narozeninami. Smuteční obřad se koná v kostele na Nebevzetí Panny Marie, ve městě, kde v posledních desetiletích střídavě s Prahou žil. S Páralem se teď loučí rodina na soukromém obřadu. Za hodinu bude rozloučení přístupné i veřejnosti. Délka období s nedostatkem půdní vláhy je letos v Česku rekordní. Na 30% území se nedostatek půdní vláhy vyskytuje od začátku roku. Jde o jižní a střední Moravu a také o závětrnou stranu Krušných hor, což jsou oblasti, kde je dlouhé trvání nedostatku vláhy dlouhodobým problémem, jak uvádí portál Intersucho. Před hodinou jsme vám říkali, že Česká filmová a televizní akademie dnes oznámí svého kandidáta na Oscary. A už je jasno, do boje posílá dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Intimní a formálně originální film, který měl premiéru na Berlinale a získal tam cenu za nejlepší dokument.
0: Co se děje v regionu?
1: Mezi stanicemi Nové Butovice a Florence na lince B pražského metra je přerušen provoz. Důvodem je totiž srážka metra s člověkem ve stanici Smíchovské nádraží, řekl to mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík. Jak dlouho přerušení potrvá, zatím není jasné. Dodejme, že mezi stanicemi Anděl a Nové Butovice je zavedena náhradní autobusová doprava.
0: Sport.
1: Dalších 8 fotbalových celků dnes začne bojovat o slavnou ligu mistrů, mezi nimi i Slovan Bratislava. Více ví Petr Plintovič.
2: Bratislavský Slovan vede jako trenér Jaja Touré a jeho svěřenci v úvodním duelu 4. předkola hostí slovinské Celje. Skotský Celtic narazí na rakouský Las Klinec, izraelská Beersheva na azerbajdžánský Sabah Baku a nizozemský Nijmegen se utká s Bodø Glimt z Norska. Všechny zápasy mají výkop shodně v 21 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zataženo ale během dne místy i polojasno, především na jihu území. Ojediněle v severní polovině se mohou vyskytnout přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy, počasí a teď 80.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Skupina ABBA minutku před 11. hodinou, hezké středeční dopoledne, tady je Signál Radio. Za moment Weather Girls, R.E.M. nebo Nick Kershaw, prostě to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Bouralo se na Praze 6, křižovatka ulic Horoměřická a na Krutci. Tady je nehoda osobáku s nákladňákem, na místě je taky policie a očekává se nárazové zdržení. Tak tady dejte nohu z plynu, jeďte opatrně a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve středu 19. srpna zprávy pro vás má Lucie Sinková. Hezké dopoledne. Návrh stavebního zákona, jak ho ve sněmovně přijala většina koaliční vlády ANO, SPD a motoristů, je podle opozičních stran tak špatně připravený a odbornou veřejností nedostatečně posouzený, že ho není možné v Senátu podpořit. Klub senátorů ODS a TOP 09 je připravený kvůli předloze k ústavnímu soudu. Dodejme, že na ústavní soud se lze obrátit až po schválení normy v celém legislativním procesu. Česká bankovní asociace nadále očekává, že česká ekonomika letos poroste o 2% a v roce 2027 její růst zrychlí na 2,25%. Mění se však struktura růstu. Příznivější výhled se týká spotřeby domácností, investic i exportu, které by měly podpořit zejména silnější růst mezd, vyšší úvěrová aktivita a odolnější zahraniční poptávka. Hasiče od rána v Otrokovicích na Zlínsku zaměstnává utržení víka velké průmyslové nádrže. Uvnitř je látka s vysokou teplotou, jak uvedla na sociální síti mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. O jakou látku jde, neupřesnila. Řekla jen, že se událost obešla bez zranění. Příčiny a okolnosti havárie zjišťuje vyšetřovatel hasičů a známá zatím není ani výše škody.
0: Co se děje v regionu?
2: Dnes v areálu fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze 4 oficiálně startuje výstavba nové budovy urgentního příjmu. Projekt za 2 miliardy korun by měl být dokončen za 3 roky. Součástí investice je parkovací dům s heliportem. V areálu nemocnice, který je památkově chráněný, byla předloni dokončena už rekonstrukce plicní kliniky, letos pak onkologického pavilonu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Na mistrovství světa v závodech horských kol bude na konci srpna startovat 20 českých bikerů v čele s Ondřejem Cinkem a největší medailovou nadějí Barborou Bukovskou. Nominaci zveřejnil na svém webu Český svaz cyklistiky. Šampionát v cross country a sjezdu se uskuteční od 26. do 30. srpna v Itálii.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný a zatažený, místy se slabým deštěm nebo přehánkami. K večeru na severu území srážky četnější, výjimečně i s bouřkou. V jižní polovině území odpoledne a večer od jeho západu budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až na polojasno. Teploty na severu 22 stupňů, jinde 24 až 28, na jihu Moravy i 30. Na signálu opět 80.
0: Signál Rádio.
3: 11 hodin 4 minuty, hezkou středu. I jestli patříte mezi milovníky dobrého pití, nealkonápoje jsou teď v kurzu. Víc prozradím za chvíli. S vámi Lukáš Frelich a Rod Stewart teď nastartuje vaše pracovní dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Kapela R.E.M. teď s námi na Signál Rádiu. V Česku v posledních letech klesá spotřeba alkoholu. Lidé začínají dávat přednost nízkoalkoholickým nebo nealkoholickým nápojům a na to reaguje například i plzeňský výrobce lihovin Štok. Generální ředitelka Romana Jordan k tomu říká.
1: Vidíme, že spotřebitelé začínají pít jinak, vyhledávají úplně jiné příležitosti, chtějí daleko širší škálu těch výrobků, hledají i nízkoalkoholické výrobky, hledají svěžest, lehkost, hodně míchaný nápoje. V tomhle tom bych řekla, že to je příležitost, protože my jako firma, která má dlouhodobou tradici, tak bych řekla, že naše síla je hlavně v tom, že umíme tradici spojit s inovací, takže jsme na tohleto samozřejmě reagovali.
0: Tradiční alkoholické nápoje upřednostňuje spíš starší generace. Mladí ty naopak preferují nízkoalkoholické varianty nebo takzvané ready-to-drink nápoje, které už jsou předem namíchané a připravené k pití.

0: Status quo, takhle zní dopoledne na Signál Rádiu. Před malou chvílí jsme si povídali s herečkou Janou Naďovou, která stvárnila pohádkovou Arabelu. Jak ale princezna s kouzelným prstenem vypadá dnes? Skvěle. Je to šarmantní dáma, která tu Arabelu v sobě prostě nezapře. Schválně, mrkněte na náš Facebook a uvidíte sami.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Michal David teď okořenil náš dopolední playlist a připraveny jsou další hvězdy. Pretenders, Pet Shop Boys nebo John Lennon zahraje už za moment. Užívejte dopoledne s námi na Signál Rádiu.
1: Signály pro radost. Každý všední den dostanete příležitost zavolat k nám do Signál Rádia, říci svůj vzkaz a my ho rádi odvysíláme.
2: Dobrý večer, Igor u telefonu. Já bych si rád objednal písničku pro kamaráda Davida, který se mnou sedí v restauraci a koukáme spolu na fotbal.
3: Petra, nějakou 80 pro kolegové do práce, pro pana Zoltána a pro pana Jardu.
4: Dobrý večer, tady Hradek. Zdravím všechny dobrý přátelé, kamarádi a lidi, kteří mají rádi Signál. Chtěl bych se mě pozdravit a tím pádem od vás poslat písničku.
1: Až zazní výzva, zavolejte do studia na linku 910 260 910. Signály pro radost. Každý všední den na Signál Rádiu.

0: Paul McCartney, chvilku předpolednem na Signál rádiu. Za moment bude pokračovat naše osmdesátkové léto. Zahrají Queeni, Gibson Brothers nebo třeba Sinéad O'Connor. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte, v Brně, Merhoutova ulice hlásí nehodu dvou osobních vozidel a s obtížností zůstává vozovka průjezdná. Další komplikaci čekejte v pražském Karlíně, křižovatka ulic pod Plynujemem a Sokolovská. Tady je nehoda motocyklu a osobního vozidla, na místě jsou záchranné složky, vytváří se kolona, počítejte se zdržením a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je středa 19. srpna, s vámi je Signál Rádio a Lucie Sinková. Hezké poledne. V Mariánských Lázních se lidé přišli naposledy rozloučit se zesnulým spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel 9. srpna ve věku nedožitých 94 let. Mše se zúčastnila v kostele na Nebevzetí Panny Marie asi 50 lidí. Další desítky přišly vzdát poctu před kostel. Dorazili i zástupci města Mariánské Lázně a Karlovarského kraje. V Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji hrozí v noci na zítřek silné bouřky. V noci na pátek se mohou bouřky doprovázené nárazy větru a kroupami objevit i v pásu na jihovýchodě země. Ve výstraze to dnes uvedl Český hydrometeorologický ústav. Největší belgický požár v pohraniční oblasti se dále nešíří směrem k Německu. Hasičům se podařilo oheň obklíčit. Proti požáru, který vypukl v pátek, není ale stále možné nasadit letecké prostředky. Situaci částečně komplikuje mírný déšť, který přispívá k rozvoji dýmu a snižování viditelnosti.
0: Co se děje v regionu?
1: Mezi stanicemi Nové Butovice a Florence na lince B pražského metra byl dnes dopoledne přes hodinu přerušen provoz. Ve stanici Smíchovské nádraží metro kolem 9:45 srazilo starší ženu. Seniorku, která měla lehká až středně těžká poranění nohou a hlavy, záchranáři převezli do nemocnice. Mluvčí záchranné služby Karel Kirs řekl, že žena ve věku kolem 70 let byla celou dobu při vědomí. Ještě dodejme, že provoz metra byl podle webu dopravního podniku obnoven před hodinou a půl, tedy po 10:30.
0: Sport.
1: Cyklista Jan Hirt podle očekávání nechybí v nominaci týmu NSN na Vueltu, která začne v sobotu. Španělskou Grand Tour pojede po 8. v kariéře. A během utkání první a druhé fotbalové ligy mohou kluby na stadionu nově zobrazovat na časomíře i probíhající nastavený čas. Tiskové zprávě o tom informuje Ligová fotbalová asociace.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný a zatažený, místy se slabým deštěm nebo přehánkami. K večeru na severu území srážky četnější, výjimečně i s bouřkou. V jižní polovině území odpoledne a večer od jeho západu budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až na polojasno. Teploty na severu 22 stupňů, jinde 24 až 28, na jihu Moravy i 30. Na signálu opět osmdesátky.
0: Signál Rádio.
2: Dvě minuty po 12. hodině je s vámi Signál Rádio. Velmi zajímavá výstava fotografií je nově k vidění na jihu Moravy. Podrobnosti prozradím za chvíli. Nejdřív pojďme hrát. Připravena je Kim Carnes, já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké poledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

pohodové rytmy a Gianna Nannini na Signál Rádiu. Pokud se chystáte výletit na Moravě, doporučuji navštívit výstavu s názvem Z jiné perspektivy. Tady uvidíte spoustu fotografií, které byly nafoceny dronem z výšky v oblasti Jižní Moravy. A třeba obyčejné balíky slámy na Mikulovsku mají při východu slunce a hřestínů nádherný vzhled. Zámek Lednice byste na fotce skoro taky nepoznali. Malá ochutnávka je k vidění na internetu a za zbytkem fotek vyraste do Břeclavy.

0: Shiny O'Connor a hitovka, která nás pořád hodně baví. Za chvíli vás pozveme na noc na zámku, kde potkáte i strašidlo a hrát budeme to nejlepší z 80. let. Alphaville, Vem nebo třeba Duran Duran na Signál Rádiu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Za 6 minut, 3:15 jste se Signál rádiem. Chcete potkat strašidlo? Náš kolega Luděk Savana Urbánek vám dá tip na sobotu. Snad si to nevezme osobně.
1: Hezký dobrý den, hradozámecká noc na zámku v Šechovice už je za dveřmi. Jestli máte rádi napětí, poutavé vyprávění, příběhy, ze kterých mrazí, ale i ty, co vyvolávají úsměv na rtu nebo třeba jen bezva muziku, vydejte se na cestu. Říká se, že se na zámku v Šechovice po setmění stále prochází hraběnka Eufémie. A kdo ví, možná vám během hradozámecké noci sama ukáže, že opravdu není jen součástí místního obrazu. Hradozámecká noc na zámku v Šechovice se koná už tuto sobotu. Od 13. do 18. hodiny budou probíhat denní prohlídky. Od 18. hodiny vás potom čeká koncert kapely Papa Tres Muertos. Jejich vtipné texty a svižná muzika jistě nenechají nikoho sedět. Od 20. hodiny pak přijdou na řadu už zmíněné tajemné noční prohlídky. Občerstvení je samozřejmě zajištěno, tak co? Troufnete si přijít zjistit, co se na zámku děje po setmění? Budete vítáni. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Za pár vteřin udeří 13. hodina a to znamená, že to nejlepší z 80. let budeme hrát za moment. Připravená je Bonnie Tyler, Kurt and the Gang nebo třeba zpěvačka Sandra. Teď už zprávy a taky pojďme na silnice.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 5 u nemocnice Motol, Bucharova ulice, tady je nehoda osobáku s dodávkou, na místě je policie a očekává se nárazové zdržení. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný srpnový den přeje Lucie Sinková, vítejte u dalších zpráv. Spotřebitelé by měli získat lepší ochranu při uzavírání finančních smluv na dálku, typicky po internetu nebo po telefonu. Jednou z novinek bude takzvané webové tlačítko pro odstoupení od smlouvy, které má tento krok usnadnit. Změny zavede novela, kterou dnes schválil Senát. Předloha mění několik zákonů a převádí do českého práva pravidla evropské směrnice o smlouvách o finančních službách uzavřených na dálku. Teď je dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Česká republika vyšle do boje o Oscara v kategorii mezinárodní celovečerní film Československý dokument, kdyby se holuby proměnily ve zlato. Jak už jsme vás informovali, rozhodlo o tom hlasování členů České filmové a televizní akademie. Prezident akademie Ivo Maté o snímku řekl.
2: Ten film samozřejmě má za sebou vítězství na Berlinále, čili má jednom nejprestižnějších festivalů. Zároveň tam ještě kromě hlavní ceny dostal Caligari Film Award, což je cena v té sekci fórum, není úplně nezávislé ty cesty fórum, která vysloveně oceňuje filmy, které překračují běžné hranice filmové tvorby.
1: Ukrajinský parlament dnes schválil návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na opětovné jmenování Andreje Sibihy ministrem zahraničí. Informují o tom ukrajinská média.
0: Co se děje v regionu?
3: Pražská zoologická zahrada dnes ukáže veřejnosti mládě lachtana jihoafrického, které se narodilo před 2 měsíci. Lachtance po boku své matky Daisy bude poprvé osmělovat při plavání v hlubší vodě velkého bazénu a také si zvykat na přítomnost diváků. Chovatelé i dnes odhalí jméno nejnovějšího lachtaního přírůstku. Ještě doplním, že se jedná o pravnuka slavného lachtana Gastona. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Během utkání první a druhé fotbalové ligy mohou kluby na stadionu nově zobrazovat na časomíře i probíhající nastavený čas. Novinku mohou kluby využít už o víkendu v zápasech 5. kola. Změna není povinná. Domácí tým může zůstat u starého modelu a zastavit časomíru po uplynutí 45. minuty v prvním a 90. minuty ve druhém poločase.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný a zatažený, místy se slabým deštěm nebo přehánkami. K večeru na severu území srážky četnější, výjimečně i s bouřkou. V jižní polovině území odpoledne a večer od jeho západu budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až na polojasno. Teploty na severu 22 stupňů, jinde 24 až 28, na jihu Moravy i 30. Na signálu opět 80.
0: Signál Rádio.
4: Chvilku po 13. hodině je s vámi Signál Rádio. Jak je vidět, dopravní nehody může zavinit i hudba. Do dnešního rána se vrátíme za moment. Tady je Lukáš Frelich a na start Bad Boys Blue.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní pohodové rytmy do práce a Signál Rádio. Představte si, že za nehody může i hudba. Mluvil o tom ráno kolega Lukáš Bláha.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádio?
2: Nová studie zveřejněná v Yama Network Open totiž zjistila, že ve dnech, kdy vycházejí očekávaná velká hudební alba, bylo ve Spojených státech zaznamenáno až o 15% více smrtelných dopravních nehod než ve dnech těsně před a po jejich vydání. Autoři upozorňují hlavně na problém nepozornosti za volantem. Jen v loňském roce bylo za velkou louží s rozptýlením řízením spojeno přes 3000 úmrtí. Tak opatrně, přátelé, za volantem. My si tedy raději nedáme nic novinkového. Pojďme do dob minulých.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Šalom. Léto měsíců posloucháte Signál Radio, kde si za chvilku budeme hudebně připomínat popové rytmy a rok 1986. Čeká nás single z magnetofonové pásky a do té doby třeba Dion Vevrick, Roxette nebo skupina ABBA. Tak si na to počkejte a buďte dál s námi. Hezké odpoledne.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Takhle zní společnost Signál Rádia. Pojďme si připomenout single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Před námi je skladba, která měla být původně duetem, ze kterého ale sešlo, protože zpěvačku nepustila její nahrávací společnost. Většinu kytary, kterou uslyšíte, nahrál kytarista z Duran Duran. Dalo by se říct, že skladba, která bude znít, je takový pelmel od každého něco a od nějakých těch interpretů pomocí. Na druhou stranu, ikona, která jí zpívá, už v té době měla velké jméno a tak všichni s ním chtěli spolupracovat. Řeč je o zpěvákovi anglickém, který dobil hitparády a i o jeho 8. album bylo velký zájem. Hodně se tenkrát líbilo, včetně Československa. Robert Palmer, Didek Čuláv.
1: Magneťák, Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: London Beat na závěr 13. hodiny. Společnost vám dělá Signál Radio a to nejlepší z 80. let budeme hrát už za moment. Připraveni jsou Ace of Base, Glenn Medeiros nebo třeba Blondie. Teď už zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Posadejte u Brna, dálnice D2, exit 1. Tady je nehoda nákladňáku s osobákem, na místě je policie a komunikace je s obtížností průjezdná. Očekává se nárazové zdržení. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký středeční den přeje Lucie Sinková. Senát chce v zákoně o obnovení elektronické evidence tržeb zrušit limit pro osvobození od daně z příjmů u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. EET by se neměla vztahovat ani na bezhotovostní převody. Změny dnes Senát přijal přes nesouhlas ministryně financí Aleny Schillerové. Normu v září znovu posoudí sněmovna, v níž vládní koalice ANO, SPD a motoristů může prosadit původní verzi bez senátních úprav. V Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji hrozí dnes v noci silné bouřky. V noci na pátek se mohou bouřky doprovázené nárazy větru a kroupami objevit i v pásu na jihovýchodě země. Počasí bude podle meteorologů ovlivňovat zvlněná studená fronta. Nejprve budou bouřky v druhé polovině noci na čtvrtek na severozápadě Čech a doprovázet je budou nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Hygienici potvrdili v souvislosti s hromadným onemocněním klientů a návštěvníků léčebných lázní v Jeseníku přítomnost noroviru. Vyskytl se u dalšího vyšetřeného vzorku. Za posledních 5 dní přibyly už jen 4 případy. Dohromady tak hygienici evidují 115 nemocných. Pokles počtu přičítají protiepidemickým opatřením. Původce snadno přenosného virového onemocnění hygienici stále hledají.
0: Co se děje v regionu?
2: Na pražském Štrosmajerově náměstí se začalo s úpravou křižovatky. Na jejím konci by měly být přechody a nároží bezbariérové. Přibydou také vodící prvky pro nevidomé. Technická správa komunikací tak reaguje na stížnosti obyvatel a některých organizací, které kritizují absenci semaforů. Ty zmizely po nedávné rekonstrukci. Vracet se ale na místo nebudou. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Začal prodej vstupenek na českou fotbalovou reprezentaci. Více ví Petr Plintovič.
3: Od včerejška si můžete kupovat vstupenky na utkání české fotbalové reprezentace. Jde o zápasy v Lize národů proti Chorvatsku, Anglii a proti úřadujícím mistrům světa Španělům. Ceny začínají na 590 korunách.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný a zatažený, místy se slabým deštěm nebo přehánkami. K večeru na severu území srážky četnější, výjimečně i s bouřkou. V jižní polovině území odpoledne a večer od jeho západu budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až na polojasno. Teploty na severu 22 stupňů, jinde 24 až 28, na jihu Moravy i 30. Na signálu opět 80.
0: Signál Rádio.
4: 3 minuty po 14. hodině je před námi další společná 60-minutovka, ve které zamíříme do hudební minulosti, vydáme se do Senátu a hrát budeme to nejlepší z 80. let. S vámi Lukáš Frelich, užívejte středu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Glenn Mary roste s námi na Signál rádiu. Píseň, která se stala nejhranější v jukeboxu, teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Na úvod jsme v roce 1988, to slavil jukebox, tedy zázračná krabička písní na přání své jubileum. Hound Dog Elvise Presleyho se stala nejhranější jukeboxovou nahrávkou prvních 100 let jeho existence.

Druhá položka nás vede za 19. srpnem letopočtu 2004. Skladba Angels v podání Robbieho Williamse byla zvolena nejlepším singlem, který se nikdy nestal hitparádovým číslem 1. Za sebou nechala baladu Truly Madly Deeply od Savage Garden a filmový hit I Don't Wanna Miss a Thing kapely Aerosmith. Anketu vyhlašovala oblíbená hudební televize VH1, která později běžela pod názvem MTV 80s. Aktuálně ale žel už skončila v propadlišti dějin.

Na závěr se vracíme o pouhé 3 roky, kdy 19. srpna po krátké a těžké nemoci zemřel slovenský zpěvák, klávesista, skladatel a textař Vašo Patejdl. Jednomu z ústředních členů skupiny Elán bylo 68 let.

0: Velká osmdesátková klasika, Signál Rádio a legendární Prince. V Praze se chystají komentované prohlídky míst, kam byste se běžně nepodívali. Pozvánku přidám za moment, do té doby hrajeme Modern Talking, Maria McKee nebo Ricky Poveri.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Za 3:45 je s vámi Signál Rádio. Na prohlídky Senátu a v netradiční dobu i Pražského hradu nás zve Honza Navrátil.
1: Hezký den, už zítra máme opět po čase možnost zavítat do budov, které jsou centrem našeho politického života. V rámci 30. výročí vzniku Senátu jsou připravené komentované prohlídky, které jsou navíc doplněné o setkání s představiteli horní parlamentní komory. Pokud tedy chcete vidět Senát zblízka a hlavně si s některým ze senátorů popovídat, tak zítra máte možnost. Nezapomeňte se ale na návštěvu registrovat. Další moje pozvánka je na zítřejší večer, kdy máme skvělou možnost užít si večerní procházku po areálu Pražského hradu. Ta nabízí možnost projít si jednotlivá nádvoří bez front a bez množství lidí a podíváte se také do Zlaté uličky. Jako bonus vám průvodce dopřeje i pohled na Prahu z vyhlídkového bastionu. A třeba si na závěr dáte i malou skleničku něčeho dobrého. Tak si zítra udělejte čas a na Pražský hrad nebo do Senátu vyražte. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Přiblížila se 15. hodina, tady je Signál Radio a 80-kové léto, za moment Chinese, taky Joy nebo třeba Starship. Teď už nesmí chybět aktuální zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte v Brně na Palackého třídě, je nehoda osobního vozidla s motocyklem, na místě je policie a s těžkostí tady projedete. Další komplikace vás čeká na Praze 8, na sjezdu z ulice v Holešovičkách do ulice Nová Povltavská ve směru k tunelu Blanka. Tady je nehoda osobáku s autobusem, vytváří se nárazově kolona, takže počítejte se zdržením a hlavně jeďte opatrně.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezké středeční odpoledne s 15. hodinou pro vás máme na Signálu další zprávy. Senát dnes vrátil předlohu ke znovu zavedení EET, včetně pozměňovacích návrhů poslanecké sněmovně. Poslanci se tak budou dále zabývat například změnami podmínek zaměstnávání státních úředníků. Vládní předloha má podle ministerstva financí narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinést veřejným rozpočtům kolem 14 miliard korun. V Mariánských Lázních se dnes lidé přišli naposledy rozloučit se zesnulým spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel 9. srpna ve věku nedožitých 94 let. Mše se zúčastnila v kostele na nebevzetí Panny Marie asi 50 lidí. Další desítky pak přišly vzdát poctu před kostel. Mariánské Lázně si Páral oblíbil a žil zde střídavě s Prahou od roku 1995. Stál u zrodu mariánsko-lázeňské stezky spisovatelů. Symbolicky podepsal její základní kámen a v roce 2017 se tak stal jejím prvním spisovatelským patronem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal náměstkyni šéfa své kanceláře Irinu Mudrou. Odvolání přišlo po zprávách o jejím vyšetřování protikorupčními úřady.
0: Co se děje v regionu?
1: Dvě největší pražské porodnice Podolí a Apolinář se nebudou slučovat. Na tiskové konferenci to řekl premiér Andrej Babiš a informace některých médií odmítl na sociální síti X také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Premiér také zmínil, že v nové pražské nemocnici, jejíž stavbu vláda plánuje v Letňanech nebo v areálu nemocnice Bulovka, se s další porodnicí nepočítá.
0: Sport.
1: Odložená utkání 5. kola 1. fotbalové ligy mezi Jabloncem a Ostravou a Hradcem Králové a Plzní se odehrají ve středu 9. září. Zápas na severu Čech bude mít výkop od 17 hodin. V Hradci Králové se pak bude hrát o 2 hodiny později. A během utkání 1. a 2. fotbalové ligy mohou kluby na stadionu nově zobrazovat na časomíře také probíhající nastavený čas. Vyplývá to z informací Ligové fotbalové asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.
0: Signál Rádio počasí.
1: Venku je oblačno, místy i se slabým deštěm a teploty měříme od 22 na severu až po 28 stupňů na jihu Moravy. V noci na zítřek bude polojasno, teploty klesnou na 20 až 16 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno, místy počítejme s přeháňkami nebo i s bouřkami, vítr zafouká od západu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během čtvrtka naměříme od 27 do 32, na horách pak kolem 18 stupňů Celsia. Tolik další odpolední zprávy. Na signálu pokračujeme opět 80.
0: Signál Rádio.
2: 15 hodin, 2 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Už za moment zjistíme, co se děje na sociálních sítích slavných. Já jsem Lukáš Frelich a na start hraje Elton John. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Choi, Touch by Touch, takhle hraje Signál Radio. Kim Wilde, Alphaville nebo Camouflage. Všechny tyhle hvězdy vystoupily na 80kovém festivalu. Vše na fotkách zachytila německá zpěvačka Nena a dala na Facebook. Co dalšího dělají hvězdy 80ek na sociálních sítích, zjistil kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Radio.
2: Kapela Europe na sítích ukázala svůj snímek z obálky časopisu Classic Rock. Ta bude taky součástí limitované edice nové desky s názvem Come This Madness, která spatří světlo světa na konci září. Podepsaný mramorový vinyl vyjde jen ve 250 exemplářích a dá se tedy očekávat, že se okamžitě vyprodá. Paula Abdul se na sítích pochlubila, že obdrží ocenění od Amerického svazu učitelů tance. Kromě její nezanedbatelné stopy v roli zpěvačky je totiž hlavně choreografickou ikonou, která začínala jako roztleskávačka basketbalového klubu Los Angeles Lakers a později stavěla choreografie pro Michaela i Janet Jacksonovy, Prince nebo George Michaela. Rod Stewart zrušil zbytek svého amerického turné, protože musel podstoupit operaci srdce. Rod je ale nezlomný a fanouškům na sítích vzkázal, že už se cítí lépe a po doporučeném měsíčním klidu má opět v plánu vrátit se na pódium. Tisíce komentářů od fanoušků i kolegů z branže mu přejí brzké zotavení. A kapela Queen propaguje na svých profilech nový sólový singl bubeníka Rogera Taylora I See You Now. Ten vyšel minulý týden na všech streamovacích platformách, včetně videoklipu na YouTube. Je předsevzetí celého alba, které vyjde 18. září. I Signál Radio najdete na sítích, na Instagramu a Facebooku. Tak nás sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Radio.

0: velká osmdesátková klasika a Jason Donovan. Pokud byste se chtěli v našem hlavním městě vydat na procházku, doporučuji Vojanovy sady. Jedná se o nejstarší částečně zachovalou zahradu v naší metropoli. Založena byla jako klášterní a každého návštěvníka zde upoutá nezvyklá stavba. Jde o kapli svatého Eliáše, která vypadá jako krápníková jeskyně. Právě o tomto místě mluvil David Černý včera v pořadu Miluju Prahu. Jestli jste ho v našem vysílání z nějakého důvodu nestihli, máme ho pro vás v archivu na našem webu. Stačí tam zajít a poslechnout si signalradio.cz.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Od 3:15 čas, kdy ve studiu Signál Rádia dojde ke střídání, protože dorazila Terka Veselá. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Jsme se tady bavili o nějakých dovoleních. Hmm. Využíváš last minute, jakože třeba někdy září, říjen?
1: Popravdě ne. My většinou jezdíme prostě přes ty prázdniny, červenec, srpen, a většinou spíš kempovat, takže je to víc na nás, než na nějaký agentuře.
0: Já mám kamaráda. Mm-hmm. A ten s radostí jezdí třeba do nějakých teplých krajů v říjnu nebo v listopadu. Ale nedělá to proto, že by to potřeboval, že by potřeboval dovolenou, že prázdniny by mu byly málo. Ale on má radost z toho, že mi tady mrzne, máme tu zimu. A on pak všem posílá ty fotky z té pláže, jak si dává ty drinčíky. A má hroznou radost z toho, že on si užívá toho slunce a my tady chodíme v bundách a v kalhotech a chystáme se na zimu.
1: To je teda kamarád.
0: Jenom proto takhle jezdí, jako nic jiného. Vždycky, když se jako setkáme, tak on ještě třeba před náma, jo, v telefonu vybírá, kam jako pojede a tak, nám tam vlastně jako mu úplně závidíme, teď jako si říkáme, žádný volno nemáme. A on tak jako, hele, a jel by si třeba sem, líbí se ti to tady, víš, a ještě takhle úplně
1: škodlivě. Prostě si rýpne.
0: Do toho rýpne. Tak jestli máte taky nějakého takového povedeného kamaráda, já zdravím Honcu, tak prostě berte to s nadhledem, no.
1: Jinak to nejde.
0: Naposledy, když říkal, že jede do Egypta, tak jsem si mu říkal tak jako, dobře ti tak. Ale jako ustál to s přehledem. No.
1: Jo?
0: No.
1: No třeba se nesvěřil se všim, veď.
0: To je taky možný. Já se loučím, mějte se krásně a zítra v 11 dopoledne se na vás budu těšit. Ahoj.

0: Za 4 minuty 4 ladíte Signál Rádio, kde to žije 80. Po celé tomu nebude jinak, čekají tu na vás Eurythmics, Depeche Mode nebo Michael Jackson, ale předtím klasicky doprava a zprávy Honzy Navrátila.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášená nehoda je na Praze 5 v ulici k Barandovu. Tady si dejte pozor na nehodu 2 osobáků ve směru do centra. A opatrně projíždějte i na 59. kilometru Pražského okruhu, kde je nehoda 2 osobních aut ve směru na D10. To by bylo z dopravy pro tuhle hodinu vše. Vy mějte pohodové cesty a poslouchejte samozřejmě i nadále Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné středeční odpoledne, posloucháte Signál Rádio a opět po hodině také další zprávy. A začínáme je počasím. Část Česka v noci na zítřek zasáhnou silné bouřky. Meteorologové ve výstraze hovoří o Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji. V noci na pátek se mohou bouřky doprovázené nárazy větru a kroupami objevit také v pásu na jihovýchodě země. Veletrhy módy a obovy Styl a Kabo, které začnou v pátek na brněnském výstavišti, se ve svém letním termínu zaměří na české značky bot, oblečení a také textilií. Ze 142 firem, které se kontraktačních veletrhů zúčastní, je 53% právě z Česka. Po 15 letech se také do programu vrací i soutěž profesionálních módních návrhářů. Veletrhy začínají v pavilonu V brněnského výstaviště v pátek v 9 hodin ráno a potrvají až do neděle 23. srpna. Vyšetřovatelé zadrželi v Chorvatsku druhého podezřelého, který se měl podílet v září v roce 2022 na poškození plynovodu Nord Stream. Muž byl podle nich údajně jedním z potápěčů, který připevnil výbušniny na mořské dno.
0: Co se děje v regionu?
1: Letošní červenec přinesl v Praze výrazné zpřísnění pravidel pro používání pyrotechniky. Od 8. července platí ve 20 městských částech celoroční zákaz odpalování výrobků kategorie F2 a vyšší. Za porušení vyhlášky může hrozit pokuta až 100 000 korun. Opatření má chránit obyvatele, zvířata i veřejný pořádek. Magistrát tak vychází vstříc městským částem, které zákaz požadovaly.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za fotbalem, respektive za fotbalisty. Technické problémy na letadle jsou důvodem, proč fotbalisté Plzně zatím neodcestovali z Prahy do Bělehradu na zítřejší úvodní utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy proti Červené zvezdě. Klub hledá řešení, jak fotbalový tým do srbské metropole dostat.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je oblačno, místy se slabým deštěm a teploty měříme od 22 do 28 stupňů. V noci na zítřek bude obloha polojasná, teploty od 20 do 16 stupňů. Zítra bude oblačno, místy počítejme s přeháňkami nebo i s bouřkami. A nejvyšší denní teploty se zítra budou pohybovat od 27 do 32 stupňů Celsia. Na horách naměříme 18. Tolik další zprávy.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Krásné odpoledne ze Signál Rádia. Ve studiu proběhla změna, takže vás moc zdraví Terka Veselá. Já doufám, že jste všichni řádně naladěni na novou hodinu 80, kterou odstartují Eurythmics, ale ve které kromě jiného vyrazíme na Karlovarsko do tamního kostela, kam se údajně navrátí soška Anděla, která inspirovala Karla Kryla k písni Anděl. O jiném Andělu, ale nejdřív Eurythmics v hitu There Must Be an Angel. Tak pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byly Shakespeare's Sister Féteru Signál Rádia. Do Ostrova na Karlovarsku se po desetiletích vrací soška anděla, která byla součástí oltáře v klášterním kostele. Anděl s ulomeným křídlem údajně inspiroval písničkáře Karla Kryla k napsání známé písně Anděl. Oficiální návrat do kostela se odehraje 21. srpna, symbolicky v den výročí invaze vojska Varšavské smlouvy do Československa. Více prozradí starosta města Pavel Čekan.
1: Teď, protože ta polychromovaná socha samozřejmě je částečně poškozená, takže projde i nějakým restaurováním. Bude mu vytvořen zřejmě nějaký zatím podstavec, tak aby jsme ho mohli mít vystavenýho samotného toho anděla s tím příběhem, který k tomu je, a bude vystaven tady v kostele.
0: Město Ostrov na Karlovarsku se rozhodlo ponechat plastiku v jejím poškozeném stavu, aby zůstal zachován její silný historický příběh.

0: don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Lepší atmosféra už snad ani neexistuje, to byl hit Don't Worry, Be Happy na Signal Radio. A pokud se na těchto pozitivních vlnách chcete vést i dnes večer, určitě nezapomeňte, že je na programu další hitparáda kolegy Martina Hovorky. Dnešní signály světových hitparád vás vezmou letem světem za evropským prázdninovým žebříčkem z roku 1988, ale taky na vás bude čekat největší letní hit tohoto roku a novinka od Rolling Stones, tak si to nenechte ujít už dnes ve 21 hodin.
2: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
3: Ano nebo ne?
2: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
3: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
4: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
2: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
3: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
2: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Pohlazení po duši nám na Signál rádiu dopřál Miroš Birka. Už je za chvíli předá mikrofon Kaumě nebo Rodu Stewartovi, tak s námi buďte i u jejich osmdesátek. A to až do celé, kdy nás budou čekat další čerstvé zprávy kolegy Honzy Navrátila.
1: Signál rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál rádiem.

0: Německá kapela Kamufláž nás dostala do 3 minut před 5. My máme na pořadu dne dopravu a zprávy Honzy Navrátila, ale pak už se zase rychle navrátíme k 80. a to od Jennifer Rush, Abby nebo Phila Collinse.
1: Signál Rádio Doprava.
0: S nehodou nákladního a osobního auta se setkáte, pokud vaše cesty vedou po Pražském okruhu ve směru na D10. Neprůjezdný pruh je momentálně na 60. kilometru. Pozor si dejte i na nehodu 2 osobáků v ulici Kbelská na Praze 14 a v neposlední řadě počítejte s nehodou osobního a nákladního auta na 193. kilometru D1 ve směru na Ostravu, kde momentálně zasahují záchranné složky a kde může být komunikace blokovaná skoro v celé její šířce. Na všech místech projíždějte opatrně a mějte šťastné cesty se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké středeční odpoledne i se 17. hodinou pro vás máme na signálu další zprávy. Rezort spravedlnosti má podle soudu vyplatit bývalému kancléři Vratislavu Mynářovi 1,47 milionu korun. A to za stíhání kvůli penzionu v Osvětimanech, uvedl to server Seznam zprávy. Ministerstvo plánuje podat odpor. Cestující na trati mezi Pardubicemi a Kolínem se musí připravit na další komplikace. Zítra totiž odstartuje oprava tratě mezi Pardubicemi a Přeloučí. Pracovat se bude vždy na jedné koleji, po druhé budou jezdit vlaky kivadlově v obou směrech. Cestující tak musí počítat se zpožděním. Od dnešního dne může veřejnost navrhovat předměty, které by sebou mohl příští rok vzít český astronaut Aleš Svoboda na Mezinárodní kosmickou stanici. Výzvu spustil projekt Česká cesta do vesmíru na svých webových stránkách na adrese cestadovesmíru.cz.
0: Co se děje v regionu?
1: Na autobusových zastávkách v ulici v Holešovičkách mohou cestující narazit na nové digitální panely. Ty zobrazují krom aktuálních odjezdů také mapu, tarif a případné mimořádné události. Novinka souvisí se zavedením tunelbusové linky 145, která od víkendu spojuje Čimice a Dejvice. Cestující se tak díky panelům dozví včas například o uzavření tunelového komplexu Blanka.
0: Sport.
1: Primátor Karviné Jan Wolf, který je obviněný v korupční a sázkařské aféře v českém fotbale, zrušil svoje členství v fotbalové asociaci České republiky. Etická komise asociace s ním přerušila disciplinární řízení. Ke stejnému kroku sáhl také bývalý předseda TJ Start Brno Roman Procházka.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I zprávy v 17 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je oblačno, místy se slabým deštěm a teploty se pohybují mezi 22 až po 28 stupňů na jihu Moravy. V noci na zítřek bude obloha polojasná, teploty klesnou na 20 až 16 stupňů Celsia. Zítřejší den počítá s oblačnou oblohou, místy čekejme přehánky nebo také bouřky. Vítr bude zítra foukat od západu rychlostí maximálně do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty se zítra budou pohybovat mezi 27 a 32 stupni Celsia. Tolik další zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: S odbytím 17. hodiny je opět čas na hudbu. Další 60-minutovku odstartujeme s Jennifer Rush, Abou a Philem Collinsem. A potom si odpovíme na věčnou otázku. Zdali bychom se měli lépe bez práce a povinností. Přednost mají ale 80-ky, s vámi je stále Terka Veselá a já vám přeju pohodový poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

To byl senzační Phil Collins a hit You Can't Hurry Love Féteru Signál Rádia. Taky si občas říkáte, hlavně třeba při ranním vstávání, jaké by to bylo, kdybychom už nikdy nemuseli do práce, neměli žádné starosti a všechno bychom měli vlastně zadarmo. Pro mnoho to možná zní jako úplný ráj a proto se jeden americký vědec rozhodl zjistit, jestli by to tak opravdu bylo a udělal experiment s myšmi. Vytvořil jim prostředí, kde měli neomezeně jídla, vody, bezpečí a dostatek prostoru. Zpočátku se jim skvěle dařilo, jenže postupně se jejich společenské chování začalo rozpadat. Některé myši se izolovaly, jiné se přestaly starat o mláďata a nakonec se celá kolonie začala zmenšovat, až úplně vymřela. Samozřejmě, že člověka nemůžeme jednoduše srovnávat s myší, ale tenhle pokus přinesl docela zajímavou otázku, jestli přece jenom ke spokojenému životu nepotřebujeme i nějaké ty povinnosti, výzvy a hlavně pocit, že jsme pro někoho nebo něco důležití. Takže opět docházíme k tomu, že úplným snem není život bez práce a starostí, ale spíš život, ve kterém máme dost času na to, co nám dává smysl. Takže pokud máte pocit, že jste jenom ubíjení prací a na nic jiného nemáte náladu, i když jste unavení, dejte si dneska aspoň těch 10 minut na to, co vás opravdu baví, ať už je to čtení, zahradničení nebo vyrábění, prostě cokoliv, co máte rádi a my vám k tomu budeme hrát.

0: Všechno bude fajn, kor, když jste nalazeni na Signal Radio. A určitě nic neměňte, protože už za chvíli bude hrát Enya, The Cure, CC Catch a taky hit z Magiče.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
1: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
2: Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
1: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do času vašeho mládí. Signál rádio posloucháte online
2: na signalradio.cz.

0: tu z Magiče.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešní hit z pásky poputuje do Británie za dvojicí Pet Shop Boys. To se dala dohromady už v roce 1981 a v roce 1990 vyšel i jejich hit Being Boring, který si dnes pustíme. Přestože název v překladu znamená být nudný, písnička je ve skutečnosti hlavně o dospívání, přátelství a o tom, jak se náš život postupem času mění. A o žádnou nudu nejde ani co se hudby jako takové týče, protože uslyšíte typické syntezátory, výraznou kytaru a melancholický rytmus, který v refrénu nabere na síle. Tak pojďme na to, já mačkám play.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Na rytmech hitu Senzauna do nás jsme společně dojeli před 6 hodinu. Po jejím odbytí očekávejte 80 od Soul Sister, Erasure nebo Bryana Adamse, ale teď poslední doprava a zprávy dneška.
1: Signál Rádio Doprava.
0: V poslední dopravě pro vás máme informaci z D1 ve směru na Ostravu, kde je hlášená nehoda motocyklu a dodávky na 191. kilometru. Počítejte tady s pravděpodobným zdržením a mějte především bezpečné cesty po zbytek dne.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemný středeční podvečer s 18. hodinou je na signálu čas na další zprávy. Skalní četa dnes v Děčíně zajistila další rizikovou část skály, ze které se v úterý kus zřítil na silnici 1/13 v Děčínské Teplické ulici. Úsek byl několik hodin obousměrně uzavřený jak pro auta, tak také pro chodce. Senát dnes vrátil předlohu ke znovu zavedení EET, včetně pozměňovacích návrhů poslanecké sněmovně. Poslanci se tak budou dále zabývat krom jiného i změnami podmínek zaměstnávání státních úředníků. Vládní předloha má podle ministerstva financí narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinese veřejným rozpočtům kolem 14 miliard korun. Část Česka v noci na zítřek zasáhnou silné bouřky. Meteorologové ve své výstraze hovoří především o Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji. V noci na pátek se pak mohou bouřky doprovázené nárazy větru a kroupami objevit také v pásu na jihovýchodě země.
0: Co se děje v regionu?
1: Dnes v areálu fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze 4 oficiálně startuje výstavba nové budovy urgentního příjmu. Projekt za 2 miliardy korun by měl být dokončen za 3 roky. Součástí investice je parkovací dům s heliportem. V areálu nemocnice, který je památkově chráněný, byla předloni dokončena už rekonstrukce plicní kliniky, letos pak onkologického pavilonu.
0: Sport.
1: Dalších 8 fotbalových celků dnes začne bojovat o slavnou ligu mistrů. Mezi nimi je také Slovan Bratislava. Pokračuje sporták Petr Plintovič.
2: Bratislavský Slovan vede jako trenér Jaja Touré a jeho svěřenci v úvodním duelu čtvrtého předkola hostí slovinské Celje. Skotský Celtic narazí na rakouský LASK Linec, izraelská Berševa na azerbajdžánský Sabah Baku a nizozemský Nijmegen se utká s Bodo Glimt z Norska. Všechny zápasy mají výkop schodně v 21 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Středeční zpravodajství tady u nás na Signál Rádio končíme pohledem na počasí. V noci na zítřek počítejme s polojasnou oblohou a s teplotami od 20 do 16 stupňů. Zítřejší den bude oblačný, místy čekejme přehánky nebo i bouřky, vítr bude foukat od západu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty se zítra budou pohybovat mezi 27 a 32 stupni Celsia. Pokud zítra plánujete cestu nahory, tam počítejte s teplotou kolem 18. Takové byly zprávy na Signálu ve středu s datem 19. srpna. Hezký zbytek dnes muzikou, kterou hraje Terka, přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: Honzo, díky za dnešní zprávy. My se pojďme opět zaměřit na hudbu, kterou budou mít pro teď na starosti Soul Sister, Roxette a Erasure. A pokud vás zajímá, co v minulosti přineslo datum 19. srpna, už za chvíli se můžete těšit, že vám to řekne kolega Jirka Svoboda v signálech z minulosti. A nebudeme zůstávat jenom na zemi, ale podíváme se i do vesmíru. Hezký podvečer vám přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hvězdou podvečera byl Erasure, ale pro tuhle chvíli už to bude kolega Jirka Svoboda.
1: Jste se Signo rádiem, je tady 19. srpnový den, který se do historie zapsal například tím, že se v roce 1888 v Belgii konala úplně první soutěž krásy. Pojďme si připomenout i další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2010 vyhrála oštěpařka Barbora Špotáková první ročník atletické diamantové ligy. V roce 1960 Sputnik 5 vynesl na oběžnou dráhu kolem Země dva psy, Bělku a Strelku a tři myši. Byli to první tvorové, kteří se z vesmíru vrátili na Zem živí. V roce 1866 americký továrník Oliver Winchester začal sériovou výrobu pušek pojmenovaných podle něho Winchestrovky. V roce 1848 noviny přinesly zprávu o nalezištích zlata v Kalifornii a tak vypukla kalifornská zlatá horečka. V roce 1850 zahájil jeden kopřivnický sedlář ve své dílně výrobu vagonů a kočárů. Později z ní vznikl jeden z prvních výrobců osobních a nákladních automobilů na světě. Od roku 1911 se továrna jmenovala Tatra.

0: Středeční večer se necháváte zlepšovat 80kami Signal Rádia. Pár minut před 6:30 si užijeme se Susan Vega, po ní se přidá i Army of Lovers nebo Lionel Richie. Tak se na ně počkejte.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Ladíte ten nejlepší signál, kde už za chvíli zazní Suzy Quatro nebo Freddie Mercury, ale předtím stihneme zamířit za památkami do Zlínského kraje s kolegou Lubošem Dvořákem.
1: Holešov je město v okrese Kroměříž ležící nedaleko Zlína na řece Rusava. Sídlo vzniklo na křižovatce tzv. Jantarové stezky, která vedla od Baltu do Itálie, Řecka a Egypta, takže to museli mít pradávný globalizační cvrkot. Dnes sem lidé přijíždějí po dálnici D49 na návštěvu především zámku a vyhlášených akcí. Raně barokní stavbu z konce 17. století obklopuje francouzský park s bazény a kanály ve tvaru Neptunova trojzubce, které napouští unikátní akvadukt. Vlastnický příběh se rozvinul po druhé světové válce, kdy místní založili družstvo kulturního domu Holešov a scháněli tak peníze na odkup zámku od vstřícné šlechtičny. Ta už jim dávno část pronajímala pro koncerty, divadlo i bály. Jenže po roce 48 vše bylo jinak, ale i tak ho obyvatelé v omezené míře mohli využívat. Nakonec ho radnice od státu koupila a po rekonstrukci v roce 2009 se začaly psát nové příběhy. Z Holešova zdraví Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Krásný večer, ať už jste kdekoliv. Hlavní je, že jste se Signál Rádiem, kde pro vás máme další nášup osmdesátkové muziky. Co nevidět, si mikrofon převezmou Wham, Tina Turner nebo Brian Ferry. A přestože letos už končí sezóna jahod, práce na nich stále nekončí. O tom ale až za chvíli, pro teď vám bezstarostný poslech přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Se Signál Rádiem si užíváte osmdesátkové léto, které nám ale bohužel pomalu končí, hlavně podle počasí za okny a s ním i úroda jahod. Pokud ale chcete mít příští rok taky pořádnou úrodu, rozhodně na ně ještě nezapomínejte. Právě srpen je prý pro jahodníky docela důležitý, protože po sklizni si připravují nové listy, posilují kořeny a hlavně zakládají květní pupeny na další sezónu. Teď je proto ideální chvíle záhon trochu pročistit a jahodám pomoci. Odstraňte tedy staré nebo suché a nemocné listy, které už rostlině příliš nepomáhají. Jenom si dejte pozor, ať přitom nepoškodíte srdéčko uprostřed rostliny. Stejně tak se prý vyplatí zbavit jahody šlahounu, tedy dlouhých výhonků, ze kterých nechcete nové sazenice, protože rostlina do nich totiž zbytečně vkládá energii, kterou teď potřebuje hlavně pro sebe. A péče nekončí ani u vody, jahody potřebují pravidelně zalévat i teď v srpnu, s čímž tedy dost pomáhají deště posledních dnů, ale kdyby se udělalo zase vedro, tak ať to víte a myslíte na to. Takže bohužel ještě to nekončí, pokud chcete i příští rok krásné sladké jahody, ještě jim věnujte trochu pozornosti a příští rok snad nebudete litovat. Teď už ale zase osmdesátky.

0: Energii vám dobí hity Signál Rádia a jelikož máme skoro půl osmé, už se můžete postupně připravovat na to, že budete mít možnost zavolat do studia o písničku na přání. Takže jestli někoho chcete potěšit, až uslyšíte výzvu na signály pro radost, chopte se telefonu a vytočte 910 260 910.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvažte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásný

0: Madonna a Papa Don't Preach ve vašich reproduktorech. Na telefonu Signál Rádia je ale už připraven posluchač Jirka a ten vybere další hit.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Ahoj Jirko, tak dnes je to na tobě, co bude naším dnešním dalším hitem.
2: Ahoj, tady z

0: věci. A musím teda říct, jestli Honza Hauser poslouchá, kamaráde, děkuju, seznámili jsme se, hrozně bezva týpek, hrál doopravdy všechno možný. Takže ještě jednou za nás všechny, co jsme si to s tebou užili. Díky moc, hlasivky fungovaly na 100%, co na 100%, na 1000%. A taky zdravíme naši kamarádku Léňu do Mladých Vuků, protože v sobotu se u ní pokračovalo a v neděli bylo léčení, takže víkend se vyvedl na jedničku. No a samozřejmě za chvíli se nám blíží další víkend, takže vám všem, ať máme plány jakékoliv, ať nám vyjdou na jedničku.
1: No tak to si to krásně všechno zhrnul. Já,
0: dobrý, už se můžu nadechnout.
1: Bylo to vyčerpávající, veď? Ne, ale řekl si to krásně.
0: Ať je
1: víc takových akcí a všem, co jsi zmínil, tak posíláme Bonnie Tyler a Making Love. Tak se měj krásně.
0: Tak jo, děkuju. Však těch akcí ještě bude plno. Léto je ještě v plným proudu.
1: Určitě. Teresko,
0: děkuju. Rád jsem tě slyšel. Ahoj.
1: Taky ahoj.
2: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Hezký večer všem, ladíte Signál Rádio, kde se hodinkové ručičky přesunuly na 8 hodinu a kde je s vámi stále Terka Veselá. Víte, jaká byla kdysi nejhranější písnička na jukeboxu? Myslím, že interpret vás zaručeně nepřekvapí, ale nechám vás ještě chviličku napínat a odpověď se dozvíte až s kolegou Lukášem Bláhou. Do té doby Sandra, FR David a Tanita Tekarem.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Sametový hlas Tanity Ticker zněl v éteru Signál rádia, ale teď už v něm uslyšíte hlas kolegy Lukyho Bláhy.
1: Signály hudební minulosti.
2: Na úvod jsme v roce 1988, to slavil Jukebox, tedy zázračná krabička písní na přání své jubileum. Hound Dog Elvise Presleyho se stala nejhranější jukeboxovou nahrávkou prvních 100 let jeho existence.

Druhá položka nás vede za 19. srpnem letopočtu 2004. Skladba Angels v podání Robbieho Williamse byla zvolena nejlepším singlem, který se nikdy nestal hitparádovým číslem 1. Za sebou nechala baladu Truly Madly Deeply od Savage Garden a filmový hit I Don't Wanna Miss a Thing kapely Aerosmith. Anketu vyhlašovala oblíbená hudební televize VH1, která později běžela pod názvem MTV 80s. Aktuálně ale žel už skončila v propadlišti dějin.

Na závěr se vracíme o pouhé 3 roky, kdy 19. srpna po krátké a těžké nemoci zemřel slovenský zpěvák, klávesista, skladatel a textař Vašo Patejdl. Jednomu z ústředních členů skupiny Elán bylo 68 let.

0: Vezete se na vlnách Signál Rádia, které tento týden přináší nejen to nejlepší z osmdesátek, ale také skvělou soutěž o vstupenky do českého podzemí. Abyste ale dobrodružství v jeskyních mohli zakusit na vlastní kůži, musíte zítra ráno poslouchat ranní vysílání, dovolat se do studia a zapojit se do kvízové hry Ano nebo ne. Zkuste tady své štěstí a když všechno vyjde, odnesete si rodinné vstupné pro dva dospělé a až tři děti. Tak budeme držet palce a pro veškeré informace koukněte na www.signalradio.cz.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fajnšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu.

čas, kdy se s vámi na Signál Rádio loučí Terka Veselá. Děkuju, že jste s námi byli, ale určitě buďte i nadále, protože už za 20 minut se vysílání chopí kolega Martin Hovorka, který na vás čeká s hit parádou, kterou si zaručeně parádně užijete. Tak se mějte hezky, pohodový večer a slyšíme se zase zítra. Ahoj!

0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
1: Nazdar, ahoj, čau, my vás zdravíme ze Signál rádia, třeba i někam na dovolenou, protože nás posloucháte i v kempech, mám informaci, v Podstanem, taky nás mnozí poslouchají u moře, a to prostřednictvím internetu, protože Signál rádio lze naladit i v tramtárii přes naši aplikaci nebo prostřednictvím internetového signálu, to prostě lze. A my vás zdravíme všude tam, kde právě teď ladíte signály světových hitparád. A my si tu prosvištíme desítku největších hitů, tak jak se umístili v hitparádě v druhé polovině srpna roku 1981. Tedy vyrážíme o 42 let zpátky do hudební historie a mám tu před sebou teďka žebříček deseti největších hitů tak, jak se jim celosvětově po celé zeměkouli dařilo právě před 42 lety. Tak jestli jste připraveni, pojďme na to. Dobrý večer.
0: Signál rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
1: S vámi Martin Hovorka a teď taky Stouni. To je ta kapela, co má to zajímavé logo, ten vyplazený červený jazyk. A pojďme si vychutnat hlas Micka Jaggera. Písnička Start Me Up. Dobrý večer vám všem, tady je Signál rádio, expert na 80.

Vzpomínáme na největší hity srpna roku 1981 a na desátém místě tehdy i Stoney s písničkou Start Me Up. Tato skladba byla nahrána už koncem 70. let, ale tehdy se rozhodlo, že není dost dobrá na to, aby ji Stoney vydali na oficiálním albu, tak zůstala pěkně v šuplíku, ale pak si na ní vzpomněli, možná jim chyběla nějaká písnička a desku ještě, tak si vzpomněli, že byla něco jako v šuplíčku a najednou, hele, jako když ji našli. No a vlastně ji natočili znovu a vydali ji právě v tom 81. roce a z původně reggae písně se stala jedna z nejznámějších rock'n'rollových písniček. Tak ještě, že ten nápad udělat hit Start Me Up dozrál a máme takovýhle hit, na který vzpomínáme i po 42 letech, tečka v srpnu roku 2023. Probíráme se světovým hudebním žebříčkem ze srpna 81. roku a tehdy se v tom žebříčku objevila i skladba od Stevieho Wondera, která vlastně dodnes se hraje na všech narozeninových oslavách. Hele, všimněte si, když má někdo narozeniny a přijdou, zahraj, hele, fanfáru, dej tam nějaký narozeninový song, tak ve většině případů zazní právě tento hit Happy Birthday. Takže dámy a pánové, jsme rádi, že můžeme v dnešním díle signálu světových hitparád zahrát i Stevieho Wondera, vynikající hudebník. A pozor, my dneska zazpomínáme i na Víťu Vávru. Budeme s ním mluvit.

0: zpíváme všichni Happy Birthday. Třeba právě teď u poslechu Signál Rádia slavíte narozeniny, máte nějakou oslavu, tak se to krásně hodí, tak jestli máte vedle sebe nějaké oslavence, tak mu hned potřeste pravicí. Mimochodem i Stevie Wonder i bez zraku dokázal více než většina muzikantů, se kterými hrál. Tento nevědomý multiinstrumentalista oslavil letos na jaře 73. narozeniny a stále ze sebe chrlí a sype hudební nápady. Mimochodem, dočetl jsem se, že měl v roce 1973, což je přesně 50 let zpátky, Stevie Wonder dopravní nehodu a kvůli ní přišel dočasně o chuť a čich. Ano, slyšíte správně, o chuť a čich přišel Stevie Wonder během dopravní nehody v roce 1973. Vidíš, tenkrát si lidé mysleli, že za to mohou dopravní nehody. Dneska by to svedli na covid. Že někdo přišel o chuť a čich.
1: Signál Rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: V 81. roce v červenci měla svatbu v Londýně princezna Diana a princ Charles. A možná tehdy na této svatbě zněla na nějakém svatebním večírku na afterparty i tato píseň. Everybody Salsa, projekt kapela Modern Romance, i oni bodovali v

Posloucháte hudební show Signál Rádia a my se dneska se signály světových hitparád díváme do žebříčku z roku 1981 a hrajeme si 10 největších hitů tak, jak se jim dařilo v srpnu 81. roku, tedy na týden přesně před 42 lety. Tak jsme to zařadili do takového časového rámce, za námi písnička Everybody Salsa od britské kapely Modern Romance, což byla kapela, která vznikla už koncem 70. let, ale skutečně první záznamy v britských hudebních žebříčcích jsou až z roku 1981 a dokonce tato písnička se dostala do hitparád i v dalších zemích, ve Spojených státech, v Beneluxu, Německu, Francii, Itálii, Mexiku. No prostě byla to úspěšná písnička tu dobu. Dokonce mě mrzí, že dneska ji tak málo lidí zná a my jsme si ji tady přesto přeze všechno na Signál Rádiu připomněli. Přátelé, my jsme dneska v roce 1981, vzpomínáme na tento rok po hudební stránce a tehdy vydal první desku na solové dráze také Phil Collins. Bylo to album, které se jmenovalo Face Value a toto album prezentovala skladba In The Air Tonight. Vlastně to byl nejsilnější hit z tohoto alba, vzpomínáte?

Phil Collins chtěl všem ukázat, že nejenom umí zpívat, ale i skvěle bubnovat. My za okamžitě vzpomínáme v našem vysílání na jednoho českého bubeníka Víťu Vávru. Taky to byl zpívající bubeník, stejně jako Phil Collins. Ale teď další skladba z toho alba od Phila Collinse, z toho alba, které vydal v 81. roce. Toto album totiž zdobila i písnička I Missed Again.

0: V 81. roce, tedy před 42 lety, začala solová kariéra Phila Collinse a bylo to díky desce Face Value. Na ní byl i tento single I Missed Again. Posloucháte Signál Radio a ještě tak jako zmínka rychlá o Philu Collinsovi. On zhruba před 5-6 lety v nějakém rozhovoru řekl, že si rád dopřává pivo a víno a okamžitě z něj novináři začali dělat alkoholika, ale pozor, on to potom jako napravil, vydal ještě jedno vyjádření a řekl, že ale rozhodně jako není ten typ, co by pil, dokud by neviděl dno prázdné lahve. Takže skutečně jenom na chuť si dává tyto nápoje a neříkejte mi, milí posluchači, že vy si jen tak na chuť taky nedáte tyto dva nápoje, o kterých jsem mluvil, třeba takhle o víkendu, když je čas, nebo uprostřed týdne, kdy se sejdou přátelé někde v nějakém restauračním zařízení. No, v každém případě na Signál Rádiu jsme dneska v roce 1981, vzpomínáme na písničky té doby a když jsme tady měli zpívajícího bubeníka Phila Collinse, tak musíme zazpomínat i na bubeníka, který taky zpíval, Víťu Vávru, ovšem to je Československo zase a já jsem s ním před dávno natočil rozhovor, bylo to ještě samozřejmě, když byl Vítě mezi námi. A no, poslechněte si to, protože je to milá vzpomínka.
1: Dobrý den, kamaráde.
2: Takhle, možná nás poslouchají i mladší, kteří prostě v tohle okamžik absolutně netuší, kdo to je Vítě Vávra. Mohl by se nějakým způsobem připomenout, třeba hodit tam verš z nějakého vašeho hitu?
1: No, tak takový jeden z nejznámějších veršů bylo Přihodilo se to jednou v neděli, v Grandu jsme ji smutnou se viděli.
2: To byla citronová holka tím pádem tenkrát.
1: Ano. Ta to v podstatě udělala.
2: A to byl vlastně váš první hit.
1: Ano, to byl první hit, ano. Potom přišla dívka Gloria, holky z Gimplu. No prostě jsme se tenkrát tím repertoárem trefili do toho tehdejšího vkusu. No. To je vždycky to taková náhoda.
2: Povězte mi, jakou muziku jste poslouchal v těch 80. letech, když třeba tak nějak zaměříme se na to zahraničí?
1: No tak já jsem obrovský milovník britský kapely Kings.
2: Aha. Já si taky vzpomínám, že vy jste tenkrát hrál na bubny.
1: Samozřejmě, no.
2: Vy jste byl zpívající bubení, takový ano, Phil Collins v podstatě.
1: No v podstatě jo, ano.
2: Jak často jsem měnil paličky během vystoupení?
1: No, lámal jsem to docela dost, hlavně o ty činely. No měl jsem vždycky jakových 8 párů na jedno vystoupení, jo.
2: A povedl se vám třeba někdy prokopnout kopák, tu blánu?
1: Samozřejmě, ano, ale to bylo ještě v 70. letech, když jsme právě hráli takový tvrdý big beat.
2: Jo, pak to teda už jako byl takový softík, no. A to už bylo v pohodě.
1: Jinak samozřejmě blány jsem taky prorážel.
0: Co on ten Vítě na sebe všechno neprozradil tehdy. Tak už jsme tady zaspomínali s Víťou Vávrou na citronádu, na citronovou holku, ale měl i písničku Už dávno se mi líbíš, máš chuzi gazel.

0: Dnešní signály světových hitparád zazpomínaly i na Víťu Vávru, ten zpíval o nějaké dívce, která se mu líbila. Nicméně, teď se vracíme zpátky do žebříčku, dáme si 7. nejúspěšnější písničku na týden přesně před 42 lety. Jedná se o skladbu Endless Love, kterou původně Lionel Richie napsal pro jednu dívku, která se mu líbila, ale pak se rozhodl, že jí zaspívá s dívkou, která se mu líbí, a byla to vlastně jeho pěvecká kolegyně Diana Ross, takže vznikl úplně milé, sympatický duet Endless Love a ten si pustíme právě teď z úst Diany Ross a Lionela Richieho.
1: Signály světových hitparád 80. let. Míst

0: A sedmá nejúspěšnější písnička v srpnu roku 1981 celosvětově. Krásný duet Diany Ross a Lionela Richieho. Mimochodem, toto byla vlastně první písnička Lionela Richieho po jeho odchodu z party Commodores. A hned takhle silná píseň. Dokonce prestižní časopis, americký časopis Billboard označil tuto píseň za největší písničkový duet všech dob. Endless Love. Tak, proč pouštím fanfáru? Z jednoho prostého důvodu, protože my jsme dnes v roce 81 a v srpnu 81, vlastně před 42 lety, přesně na měsíc před 42 lety, 1. srpna, začalo vysílat MTV, hudební televizní stanice MTV. Sami vzpomínáte na dobu, kdy třeba někdy na přelomu 80. 90. let jste navštívili kamaráda nebo přátele, oni měli doma satelit a přes satelit chytali tuto prestižní zahraniční televizní stanici. Tak jste u něj doma, u toho kamaráda třeba vydrželi dlouhé hodiny, abyste měli koukat na ty zahraniční západní videoklipy, což tenkrát člověk moc neznal, že jo? Na konci těch 80. a pak i v 90. letech. No, byla to velká senzace. Televize, která vlastně 24 hodin denně hrála jenom hudbu, vysílala videoklipy, pak i samozřejmě i další televizní pořady. A první písničkou, která v tom 81. roce z MTV zazněla v podobě videoklipů, byla skladba Video Killed the Radio Star od The Buggles. A když už tady takhle hezky vzpomínáme na MTV, tak si pustíme Buggles. A klidně mi napište na můj Instagram Marty Hovorka, jestli existuje nějaký videoklip z 80. let, který máte opravdu rádi. My vám o ten klip nezahrajeme na Signál Rádiu, ale třeba písničku ano. Tak tady jsou Buggles a vzpomínáme na Start MTV.
1: Signály světových hitparád 80. let na Signál Rádiu.

0: Videoklipy zabíjí rádiové hvězdy, tak motto této písni se nikdy nenaplnilo, ačkoliv si to tehdy lidé mysleli, když začalo vysílat MTV a začali se dát videoklipy, tak že rádia půjdou do kélu. To se nikdy nestalo, ale se nikdy nestalo, že dodnes se poslouchají rádia a Signál Rádio je tím důkazem, že milujete i osmdesátkovou hudbu po tolika letech a že si na ní díky Signál Rádiu vzpomínáte. Mimochodem, první písnička MTV, vzpomínáme na tento hudební kanál, který vznikl vlastně na měsíc přesně před 42 lety, tak nejúspěšnějším pořadem, možná mi dáte za pravdu, z MTV je show MTV Unplugged. Série televizních koncertů, kdy interpreté používají výlučně akustické hudební nástroje místo elektrických a vzpomínám si na ty zásadní koncerty MTV Unplugged od třeba Metallica nebo Kisáku, Oasis, od kapely Roxette. Dokonce i třeba Bruce Springsteen či Bryan Adams natočili MTV Unplugged. Ovšem prvním interpretem, který odstartoval tuto sérii hudebních vystoupení, byla kapela Bon Jovi už v roce 1989. My jsme dnes v 81. roce, kdy mimo jiné začalo vysílat i MTV a další písní, která se tehdy hojně hrála na MTV, byla skladba Hold On Tight. Dámy a pánové, tady jsou Electric Light Orchestra, neboli ELO. ELO na Signálu.
1: Signál Rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

0: Posloucháte Signál a za malý moment ještě taky uslyšíte pět největších hitů srpna roku 1981, mezi nimi třeba i Soft Cell.
1: Signály světových hitparád 80. let. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.
0: A toto už je skupina Marka Almonda. Tady jsou Soft Cell a písnička Tainted Love. Dobrý večer.

Vzpomínáme na Soft Cell, což je projekt Marka Almonda a jeho kamaráda Davida Bala. Pánové chtěli dělat hudbu, ale neměli na to peníze, tak maminka Davida jim půjčila 2000 liber, aby mohli natočit svoji první desku. A ta je proslavila a vznikla taky skladba Tainted Love, což byla vlastně taková jejich jednohubka, protože oni víc známých hitů neměli, ale těch alb mají samozřejmě na svém kontě mnohem více, ale je to samozřejmě pro fanšmekry. Nicméně, tato píseň byla možná i slavná proto, že už jí lidé znali ze 60. let, protože oni si pohráli pouze s původním motivem písně Tainted Love, kterou v roce 1964 už naspívala Gloria Jones. Takhle zní originál.

0: Že když chce člověk připomenout někomu písničku Tainted Love a nemůže si vzpomenout na její název, tak řekne, no to je ta písnička, jak tam dělají to. Pokračujeme dál. Čtvrté místo, tehdy tenkrát v 81. v srpnu, Human League.
1: Signály světových hitparád 80. let na Signál Rádio.

bude rok 1989 a pustíme si 10 největších hitů tak, jak se jim dařilo na konci prázdnin 89. roku. A to si budete moct poslechnout v sobotu po 18. hodině nebo ve středu po 21. hodině i Madonu, protože ta tehdy o prázdninách 89 bodovala s písničkou, takovou sladkou písničkou Cherish. Tak malá ochutnávka, taková mňamka.

Před pár dny Madonna oslavila 65. narozeniny, takové polokulatiny. A my si tuto písničku Cherish a dalších 9 hitů pustíme přesně za týden v signálech světových hitparád, protože to nás čeká muzika z roku 1989. Dneska jsme v 81. A na týden přesně před 42 lety se dařilo i skladbě Lay All Your Love On Me od švédské skupiny ABBA. Tato písnička vznikla na základě natáčení alba Super Trooper, což bylo jejich 7. studiové album. A původně se vůbec jako nezamýšlelo, že by tahle písnička se stala singlem a hrála se v rádích. No ale protože si ji lidé rádi pouštěli, tak to ABBA přehodnotila a nakonec vyšla jako poslední singl z celé desky. Tady je!

Když ABBA nahrávala tuhle písničku, tak jí prohnali přes počítač ty její hlasy, aby to znělo jako dynamicky a hodně moderně. 81. rok a Lay All Your Love On Me, třetí nejúspěšnější hit srpna roku 1981. Mimochodem, tato skladba, tento single kapely ABBA, patří mezi 20 největších hitů ABBY vůbec. A že těch písniček měli opravdu spoustu. Tady se nějaký posluchač ptá, co to je single, jestli bychom mu mohli vysvětlit, co znamená, když je písnička single. Tak single je typ vydání písničky v hudebním průmyslu, kdy je daná píseň vydaná i mimo album, mimo desku, ale zároveň na desce se často objevuje, ale nemusí. Aktuálně singly vycházejí jak fyzicky na té stříbrné platce, tak i digitálně někde na internetu si to můžete stáhnout a pořídit. Tak, dalším singlem, který si dneska pouštíme, je Japanese Boy. Tohle je Aneka.

0: Tokio. Asi víte, odkud čerpala Hanka Zagorová, co? Japanese Boy a Aneka, čili zpěvačka jednoho hitu. Tato dáma pochází ze Skotska a tento hit natočila v 81. roce.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: My jsme si tu v této hodině promrskali desítku největších hitů srpna roku 1981, tak aspoň víte, jakých 10 největších hitů tehdy patřilo k tomu skvostu srpna 81. roku. Mimochodem, tento rok byl taky důležitý pro Prahu a Českou republiku, protože tehdy vznikl Pakul, Palác kultury, na předměstí Nuselského mostu. Na okraji Pankrácké pláně byl dokončen a slavnostně otevřen právě Palác kultury. Pětipodlažní, rozsáhlá multifunkční budova. Výstavba trvala 5 let a možná, kdyby tenkrát do Prahy a do České republiky, respektive do Československa, přijeli Duran Duran, tak by možná v Pakulu vystupovali. No jo, ale oni tenkrát nepřijeli. Oni si to své vystoupení pro naše české fanoušky nechali až na pozdější dobu. Každopádně Duran Duran, jedna z nejúspěšnějších kapel 80. let vůbec. A v 81. v létě bodovali s písničkou Girls on Film. Já jsem Martin Hovorka, přeju vám hezký poslech Signál rádia. Jsem rád, že posloucháte ty nejlepší osmdesátky.
1: Místo první.
0: Za týden ahoj.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. Signál Rádio, posloucháte online na signálradio.cz.

A mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.